0: nemohl být nikdo jiný
1: než řada Čechů a Slováků.
0: I když si to všichni usnadňujeme tím, že říkáme oni. Já si myslím a jsem si vědom, že je to, já vím, že to je myšlenka velice nepopulární, ale že v té špíně každý měl alespoň trošku omočený prstíček. A právě proto nám bude třeba naučit se myslet lidsky a demokraticky a humanisticky a logicky. To je veliká práce, protože se týká každého z nás a je docela snadno ji odkládat a také i předstírat. Ale jestliže chceme být jednou velký národ a velikost národa není určena velikostí území, nýbrž velikostí ducha, tak nám nezbude nic jiného ještě dlouho, než na sobě pracovat. Považoval jsem a považuji neustále za největšího nepřítele člověka blbost. A z blbosti se narodil antisemitismus. Já nejsem tak vzdělaný jako pan Sartre a stovky jiných filozofů, abych mohl rozřešit anebo objasnit kořeny antisemitismu. Ale vím pudově a vím to jistě, že antisemitismus je jednou z největších příčin neštěstí lidstva. A vůbec ne proto, že ubližuje židům, ale proto, že dovoluje hlupákům, zlým blbům, nečestným a zlým zbabělcům zbavovat se pocitu méněcenosti, ale méněcenosti, která je zasloužená a které se nikdy nezbaví, tím spíš, když zůstanou antisemity. Protože v podstatě antisemita je nešťastný člověk. A antisemitismus nespůsobují Židi, protože nejde o Židy, neboť jak říká Sartre, kdyby Židé nebyli antisemita, by si je musel vymyslet. Je pochopitelné, že po zvěrstvech, kterých se dopustil nacismus, by nebylo ani chytré, ani výhodné se hlásit k antisemitismu. A proto vynalézáme slova. Nová slova, zdůvodněná prodejnými anebo vystrašenými žurnalisty, hloupými ideology, kterými nahrazujeme slovo antisemitismus. A to nám dovoluje, abychom na jedné straně oficiálně kladli věnce na hroby Židů umučených fašismem a současně nazývali Izrael agresorem. To nám dovoluje, abychom koncentrační tábory třeba v Osvětimi, abych nemenoval zem, upravili a ukazovali, co věčný pomník obětí nacistických vrahů a současně vyhazovali z univerzit vědce a profesory a spisovatele a nazývali je sionisty. Kdyby to nebylo tak odpuzující, tak by to byla k smíchu ta představa, že říkáme agresor národu, který měl být podle autentických slov prezidenta sousední země vymazán z mapy a smeten do moře. Muži i ženy Izraele se chopili zbraní a rozehnali útočníka. Útočníka vyzbrojeného nejmodernějšími zbraněmi cizího původu, a rozhnal je jako hejno vrabců za 3 dny. A to byli dělníci, rolníci, inteligence, jejich děti. A ti to byli, kteří se ubránili přepadení. A my jim za to říkáme agresoři. To jsou věci, nad kterými se prostě zastaví rozum. A tím spíš, že tuto náhražku za antisemitismus k nám přivál vítr od nejpokrokovějších a nejspravedlnějších států na této země kouli. Američané mají přísloví, které říká, že je zapotřebí všech možných druhů lidí, aby se naplnil svět. Vždycky bylo a je, a já se domnívám, že jich bude na světě víc lidí hloupých a nevzdělaných, než chytrých a vzdělaných,
1: I když chytrost a vzdělanost nejsou na sobě přímo závislé. Já znám mnoho vzdělaných hlupáků. Byla ještě dlouho budou antisemiti. Jestliže tu dneska stojím a mluvím o antisemitismu, z něhož se rodí fašismus, tak to není proto, abych bránil Židy, nebo abych se snažil ochraňovat, protože zaplať pámbu, Židi ukázali, že se bránit umějí a že se bránit chtějí. Když v minulém století pan profesor Tomáš Garrigue Masaryk se angažoval v takzvaném Hilsnerově procesu, vyčítali mu někteří čeští hlupáci, že je zaprodanec Židům. Masaryk jim prý odpověděl, že to nedělá proto, aby bránil Židy, ale aby ochránil českého člověka před hlupáctvím. Těžko by se to dalo říct lépe. Já jsem byl vždycky nepřítelem antisemitismu, protože jsem ho považoval a považuji dodnes za svého vlastního nepřítele. A dějiny, a hlavně dějiny posledních 35 let mě přesvědčily, že antisemitismus je avantgarda fašismu. A cílem obojího je násilí, útlak, a to je imperialismus. Židé nikdy nebyli národ násilníků. Nenajdete v židovské kultuře nic nehumánního. To, co rádi označujeme za křesťanský projev lidskosti, má v židovské historii své dávné vzory. Podle mého soudu Židé nebyli a nejsou nějací zvláštní lidi. Vždycky to byli normální lidi v nenormálních podmínkách. Proti přesile fyzické síly, která je obklopovala, se bránili úsilím vyrovnat se silou ducha. A tak tomu je i u českých Židů. Víte, není třeba jmenovat všechny velké duchy židovské kultury, které naše země zrodila. Já jsem hrdý na to, že mezi mými krajany jsou lidé jako Sigmund Freud, nebo Gustav Mahler, Max Brod, Franz Werfel, Franz Kafka, Richard Wagner, Rudolf Fuchs, Egon Erwin Kisch, Otto Gutfreund, anebo Karel Poláček, Bedřich Feigl, Alfred Justic, Egon Hostovský, Karel Ančer a jiní vynikající věci umělci, spisovatelé z dávné doby i ze současné. A proto si myslím, že budeme muset začít rehabilitaci sami v sobě, naučit se myslet demokraticky, pak jsme to částečně zapomněli a částečně jsme neměli čas se to naučit. A to musíme proto, abychom měli svobodu. Ale svobodu takovou tu lidskou svobodu, co nosíme a máme nosit každý v sobě. Potom snad bude jasnější, že antisemitismus je nepřítel této svobody a že svobodní nebudeme ani my, ani Slováci, ani nikdo jiný, dokud nebudou po světě plnoprávní lidé, to znamená i Židé. A dokud Židé nebudou po celém světě jisti svým životem a svou existencí, nebude na světě svobody. No a teďka bychom se mohli podívat na tu výstavu. Děkuji vám.

Milé děti, já vám teď přečtu 4 pohádky, které byste měli znát. Doufám, že nás dospělí nebudou rušit. Ta první pohádka se jmenuje Jak se zlý drak polepšil. Tak poslouchejte. Jednou takhle v poledne to v povětří zahučelo a hned vedle zámku na louce přistál drak. Až to žuchlo. Sotva se to podivné stvoření trochu rozkoukalo, hned začalo vykřikovat, ať k němu přijde král.

Jich jí snědl. Král se vyděsil, byl připraven hledat cos, ale tohle, to bylo přece jenom trochu moc. Vždyť měl dceru jenom jednu. No a nestačila by dvorní dáma? Zeptal se opatrně. Máme na zámku pěkné tlusťoučké. Žádné pěkné, žádné tlusťoučké, zaučel drak a vypustil z nozder oblak dýmu. Jen si nemyslí, že mě oblavneš nějakou dvorní dámou. Já chci princeznu a basta. Ale král smlouval dál. A kdyby ty dvorní dámy byly dvě, řekla spiklenecky na draka, zamrkal. Ale drak se rozlobil, zadupal, zvedl se na zadní a zamával svými obrovskými netopířími křídly. Ani jedna, ani dvě budou dobré obě dvě, zavřískal. To už známe, s tím na mě nechoď. Já chci princeznu a basta. A tlapl packou do země, až to zadunělo. Král viděl, že s ním nebude lehké pořízení. Otočil se a šel do zámku, aby se poradil. Když odcházel drak, na něj ještě z dálky pokřikoval: a ne, abys mi princeznu naservíroval jen tak, bez ničeho, pěkně s knedlíkem a dvojité zelí k tomu. Na zámku si král nechal zavolat všechny svoje rádce a ministry. Tak, a teď mi poraďte, co mám s tím drakem dělat, řekl. Ministři a rádci dali hlavy dohromady, radili se a překřikovali, a jak už to bývá, na nic nepřišli. Když už to trvalo moc dlouho a pořád to nikam nevedlo, ozval se z podstolu dvorní klaun. Bratře králi, udělej s tím drakem sázku. Kdo umí lépe zacházet s ohněm, ty anebo on? Klaun nazvedl svou čepičku s rolničkami a uklonil se. A když se necháš někým šikovným zastupovat, určitě to vyhraješ. A kdo to vyhraje, tomu patří princezna. No, to není špatný nápad, řekl zamyšleně král. Ale potom dodal, pokud bychom tu sázku vyhráli. No, hned se zase vydal na louku. Drak tam ležel smotán do klubíčka a hlavu měl položenou na přední tlapy. Pokukoval spod přivřených víček a čekal, kdy už mu přinesou knedlíky, dvojité zelí a princeznu. Ještě se tě musím na něco zeptat, řekl král. Drak jenom něco zahučel. Kdyby se někdo našel, kdo by tě přemohl, copak, ještě bys chtěl princeznu? Drak zafunil, nadzvedl se na tlapách, rozhlédl se. On tady někdo takový je? Zeptal se nejistě. No, není, povídá král. Já se jenom ptám, co kdyby. Drak zrozpačitěl, poškrábal se za uchem. Víš, já na ty rvačky moc nejsem, zahučel. Abych ti pravdu řekl, nikdy jsem to ani nepotřeboval. Všude mi vždycky dali, co jsem chtěl. Tak jaký pak copak? To jenom tady ty vyděláš takový potíže. Drak se zamyslel a bylo na něm vidět, že by se nejraději spakoval a odletěl někam jinam. Ale zase kvůli té ostudě to nemohl udělat. Já také nemyslím na nějaké rvačky, řekl král. My uděláme jenom takovou sázku. Kdo umí lépe zacházet s ohněm? Ty anebo já? No tedy já ne, já jsem král, mě bude někdo zastupovat. A když vyhraješ, dostaneš princeznu. No, to by šlo, povídá drak a oddychl si, že se nemusí prát. Král šel na zámek a hned zvolal všechny kejklíře, kouzelníky a fakíry a všelijaké ty odborníky přes polikání a chrlení ohně. Tak a teď ukažte, že vás neživím nadarmo, rozkázal a vyhnal je všechny na louku.
kejklíři, kouzelníci, fakíři a všelijací ti jiní odborníci přes chrlení a políkání

ohně chrlili, polikali a dělali ještě jiné psí kusy, ale ať dělali, co dělali, drakovi se nevyrovnali. Zkrátka všechno to, co dělali, bylo na draka. Drak se jenom pochechtával a předváděl, co dovede. Vypouštěl dým z nosu, koulel ohnivýma očima, šlehal z huby plamen a vyplazoval žhavý jazyk. Až to bylo všem horko a panu královi nejvíc. Na zvláštní přání drak ukázal, jak umí vyfukovat kouř ušima a dělal pěkná kolečka, čtverečka a dokonce i srdíčka. Nakonec se mu vyvalil z nozder hustý oblak bělavého dýmu, pomalu stoupal do výše a tam se začal trhat. Až z těch kouřových cancouků se vytvořil nápis A princezna je moje. A na konci toho nápisu byl dokonce vykřičník. Tak, tak, pochvaloval si drak a zalíbeně si prohlížel nápis Princezna je moje. A sáhl do chlebníku, který měl přehozený na takové kšandě přes jedno křídlo a vytáhl ubrousek, příbor, pepř a sůl. Pan král na to koukal a pomalu na něj šli mrákoty. Mňam, mňam, mňam, mňam, mňam, prospěhoval si drak pod fousy a nakonec vytáhl ještě párátka. Uvelebil se pohodlně do trávy a na šupinatá kolena si položil ubrousek. To abych vám tady moc nenadrobil, zahůňal omluvně k přihlížejícím kejklířům, kouzelníkům, fakírům a všem těm odborníkům přes políkání a chrlení ohně. A potom zabročel, no tak, co je s tou holkou? Král poznal, že je zle. Už viděl, jak mu drak chroupe jeho jedinou dceru. A když už neviděl, kudy kam, ozval se najednou nějaký hlas. Co se to tady děje? Všichni se otočili a on to byl zámecký kovář. V tu chvíli svitl králi v hlavě nápad, sláva zajásal a kováře objal, ty jsi nás hochu zachránil. Pak povídá drakovi, s tím jídlem budeš muset ještě chvilku počkat, víš, tady kovář ti předvede, jak se zachází s ohněm, pošeptal kováři, ukaž mu, jak rožaví železo a vůbec všechno, co umíš udělat s ohněm, jo? Drak sice brblal, že je to jenom zbytečně zdržování, ale nakonec s kovářem přeci jenom šel. Za chvíli byli zpátky. Kovář měl odbíhně trošku červené tváře, ale za to drak měl oči navrch hlavy. Tak jsme tu sázku vyhráli, pane králi, zaspal se kovář, princezna je zachráněná. Na to se začali všichni objímat a se zpěvem se vraceli do zámku. Drak zůstal stát, opuštěně na louce a rozpačitě přešlapoval. Chvíli koukal a pak začal vykřikovat, a co bude se mnou? Dostaneš nějaké zbytky z kuchyně a potom si leď kam chceš, zavolal na něj král. No jo, ale kam bych letěl, fňukal drak. Teď už se mě stejně nebude nikdo bát, když to takhle dopadlo. Pane králi, přimlouval se kovář, tak ať tady zůstane, může mi pomáhat v továrně. No a jak to bylo dál? No, drak zůstal na zámku a pomáhal svým ohnivým dekem kováři rozhavovat železo a dostával za to knedlík se zelím a v noci hlídal u zámecké brány, kdyby náhodou přiletěl nějaký zlý drak a chtěl sežrat princeznu.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Poslouchejte, Mánku, já mám z toho strach. Nechme toho.
2: Čeho budeš mít strach, prosím tě? Je nesmysl, jaký pak strach, to je všechno. Můj klidný dar mi to zložil, ale... to na má bedra, tak se o to nestane.
1: Ale podívej se, Emánku, Lidůška tě pozná.
2: Jak by mě mohla poznat? Co ale... pak vypadám nějak divně?
1: Ale jak vypadáš divně? Vypadáš jak upalobil?
2: No tak to je ono, to chceme, že jo, ale... tak jaký pak strachy. Ale neboj se, nic nech to na mě. Dobře, tak, nech, nech, nech, nech,
3: nech,
2: nech, nech, nech,
3: nech,
2: nech, nech, nech,
4: Podzivník, odpoledník.
2: Co prosím?
4: You are the butler here. Vy jste tady služka?
2: Služka.
4: Yes, all right. My name is Mr. Jonathan. I come from America. You understand?
2: Koho mám prosím ohlásit?
4: Yes, Mick Spiegel Pumperniki. Já jsem Strejc Jonáš. A jedu z Ameriky.
2: You understand? Strejček Jonáš.
4: Yes, all right. Mick Spiegel Pumperniki. Come on. Are you my God? Jdi mě oznámit a kup si za to nějaký pozemky. Yes, all right.
3: Tak a ven.
2: Co dělal?
3: Co to žvaníš odpoledný? To je něco?
2: Vorit ne? Já jsem sám ani nevěděl, že takhle anglicky mluvím.
3: Lidůška tě pozná.
2: Pozná mě sluha? Nepozná, tak mě Lidůška taky nepozná. Lidůška, okay. Come on, my darling, come on. That's fine, once more. A to je
5: fajn. Poslouchej, ale ta podoba...
2: What is podoba? What is it? Podoba.
3: Podoba, podoba.
5: No, Emanovi.
2: Where's Emanovi?
3: A bratránkovi, Emankovi.
2: Oh, yes, bratránkovi. A to musí být hezký člověk, Emankovi.
5: Oh, my dear.
3: Oh, Hunter. Yes.
5: How do you do? Have you had a good passage? Have you had a good passage? Tatičko!
2: Kocel!
3: Co je?
2: Dřez! To passage!
3: Vím já!
2: Tak se podívej do slovníku. A moment, comment.
3: Já se fakt, uno momento.
2: Česká,
3: Passage.
2: Ty máš telefonní seznam.
3: Passage.
2: A já už vím, co to je pes. Pesky, passage. Yes. Yes, I have two passage. I have a little passage, I have a bigger passage.
3: Nice fine.
2: My passage is a bigger passage is a Honitzen. Honitzen, Korotwitzen Salz.
3: Nice fine.
5: Yes, all right, come on. Jonas!
2: Matilda!
5: Matilda! Ich liebe Puzzle!
3: Oh, yes!
5: Svesto se promluvilo.
2: Yes, Rona, tak jsem si tě představoval. Yes! A víš, co si dají dva Amerikány, když se potkají?
5: Pusí.
2: No, whisky.
3: Come on.
2: A koňák, každý dám koňák.
5: Ale Jonáši, ty piješ alkohol? Že jsi mi psal, že vůbec nepiješ?
2: No jo, no jo, že jsem psal. To víš, teď se píše a koňák se pije.
6: Sestričku, prosím tě, vypravuj nám něco o Americe.
5: Ano.
2: O Americe? Ne.
5: Ale prosím.
2: Ne. Ne, já mám Ameriky až semhle, kde pak?
5: O New Yorku.
2: No, ne, ale já radši ne, já jsem rád, že jsem o tam tať píš. A konečně vy New York znáte, ne?
5: Neznáme.
2: Vy neznáte New York?
5: Ne.
2: No, tak to jo. Půjdem si sednout. Když chcete o New Yorku...
7: Prosím.
2: Jasa. Jenom tolik vám musím říct o New Yorku, že New York je strašně... Tedy řekl bych zadomněný město. Je postavený roku... tak nějak jako 17. 16. 6. Na podzemní dráze postavený, nahoru. Strašně vysoký dom, já tam sám mám dům, ten má 1400 poschodí.
5: Ale ty, to snad není možné.
2: No, on je to trošku moc. Ale 1200 má jistě.
5: No, proč?
2: Ale to je zajímavé. Americe totiž mají domy, poschodí nahoru a to sami mají dolů do země koule. Nevěřím. Já jsem ku příkladu... Chtěl 1400 poschodí, jak jsem tady říkal, ale město mi to nepovolilo kvůli základům. Pane, kdybychom bývali kopali základy, tak bychom si dostali do Japonska.
5: Tohle.
2: No. Teď co je zajímavý, že já mám domovníka Japonce. Poněvadž on to má ze spoda blíž domů. A vy jste si uměli udělat představu jenom, jak je to vysoký takový barák, tak to vám řeknu, Ku příkladu, když já jdu vybírat činzi a jdu v lednu pro peníze, tak jsem akorát příští rok po Vánoci doma.
5: Jonáši, co dělá Anton?
2: Který? Anton Zelený?
5: Ale ne, Anton, tvůj bratranec ze San Francisca.
2: Ze San Francisca, ten takový ten oblíkaný. Já už vím, já ten. A to víš, že umřel.
5: Mrtvý? Anton?
2: No jo, ten umřel. Yes, no, měl strašlivou smrt. Měl strašnou smrt, on se utopil v mlíce. V mlíce se utopil, on měl velký kravinec. Měl teda, co měl hodně krávy a tak. A svažovali mlíko v takovým velikým kotli. On tam šel na kontrolu, klouznul spad do mlíka, utopil se a našli ho třetí den v jedné kavárně v kafi jako škralou.
5: Ubohá žena.
2: Žena, no, je to zaplakala hrozně. To víš, že umřela.
5: Taky?
2: No, taky umřela. Oni totiž, bratanec Anton, zařadil prádelnu. A ona se upigliovala. Ona chudák pracovala, chtěla hodně dělat, pracovala i v noci, piglovala takhle přes čas a strčila si ruce do válce, přišla na druhou stranu, vyšla ven jako límec a teď tam nosí jeden na krku.

rádi syčí, už je tu zase to pitomý jaro. Nechodím raději k oknu, zase ty pupence, květy a tráva.

Vracíme se, přátelé, do roku 1989. Právě v tomto roce vznikla původní rozhlasová komedie Hledání, ve které se představí Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jan Čech. Tak se hezky bavte.

Posloucháte příběh, který se skutečně stal. Příběh jednoho z nás, který se mohl stát každému v tomto městě, v tomto století, v této zemi. Náš příběh za chvíli začne. Příběh plný napětí, který se mohl stát v každé zemi, každému z nás.

0: se stal. Ráno, jako každé jiné, v domě číslo 15, ulice kapitána Exnera, byt manželů Jourových.
1: Se musíš tady tak rozvalovat. Budík si nenatáh, nebo blbě, já nevím. Předevčerem jsem to říkala, včera jsem to říkala, dneska to budu říkat znova. Jako bych to říkala do holíska. Prosím tebe, ty to říkám, dej to už opravit ten budík. Já mám natáčky. Ty mě musíš vždycky ráno schodit z postele, no. To je, buď jsi tak tlustý, nebo já nevím, se tak sobecky roztahuješ. No, co mám s tebou dělat? Zvedni mě aspoň trošku.
2: Ale zvedni se
1: ale, sama. Zvedni se sama. Tebe nech to už běž. No, teďka mečíš, teď mečíš. Zblázinec na všecko jsem tak sama, já nevím, já se s tou jednou pominu. Už se s tou jednou pominu.
0: No, a pak pravidelný ranní maraton.
1: Prosím tě, nespí, taťko, nespí už a běž se opláchnout.
2: Opláchni se sama, ty potřebuješ daleko víc než já.
1: Prosím tě.
3: Vítáme vás.
1: Dobrý den.
3: Já věřím, že byste si ještě schrupli.
1: No to teda máš víte, pravdu, šohaj.
3: Ale teď hubky, hubky z postele a cvičit.
1: Tak cvič taky jednou aspoň. Zacvič si taky trošku. No, praže.
3: Obě dvě paže, před sebou. Počkejte, trošku se vytáhněte v kyčvi.
1: Jo, to vždy.
2: Vytáhni se.
1: Pojďte, vytáhnu, jo.
2: No proto.
3: Skrčte levou paži s loktem stranou, takže vodorovně s podlahou. Pořád ještě napnete ji zpět. To tež bude dělat levá paže. Zkusíme to takhle rychle.
1: Tak.
3: Skrčit.
2: Skrčit, napnout. Skrčit.
3: Jedna paže.
1: Rychlý, to ano, to je rychlý.
2: Jedna paže, druhá. Rychle přijdejte, páka.
1: Nech toho nebluvat, cvič!
2: Ale mlíko!
1: Mlíko!
2: Já to nejsem, no nejsem.
3: Paže, druhá paže.
2: Zuby!
3: Rychle se vrací dopředu.
2: A kam zdala ty moje?
1: Máš tam levo.
3: Oh. Tak jen pokračovat.
2: Hej, pokračovat máš, dělej!
3: Kyčle povolili, už to břicho se malí dopředu.
2: Už prej kyčle povolili.
1: No.
2: Ty to máš povolený furt, dvoj jak
1: živa. Prosím tebe.
3: Zluboka, odjednete.
1: To si
3: nikdy, nikdo nelitujte.
1: To teda ne.
3: Který věnujete rannímu cvičení.
1: To slyšíš to, ty troubo.
3: Bude platit za naše.
2: Hele, už to vypni. Stále
3: zdraví a dobrý den.
2: Rozbil hubu.
0: Dveře domácnosti Jourových se zavřely a Marie Jourová vykročila do nového

0: Jestli pak mi to květ dneska řekne, že jsem povrchní. Včera mi to tak vpálila mezi dveřma. Prý Marie, jsi povrchní a já nevěděla, co mám dělat. Celou noc jsem nespala. Je to zvláštní den. Proč zrovna já bych měla být povrchní? A proč vlastně ne? Celý život jsem byla povrchní a teď bych měla jít do hloubky? Najednou?
1: Pane Stromu, co tohle to je? Takový nepořádek se vašima dveřma, to je každý den tohleto.
2: Teď je za pár dnů železná neděle.
1: No, tak den co den tohle?
0: Je středa, 7. června, 7 hodin ráno. Ve stejném městě se probudil o 10 minut dřív jistý Karel Krátký. Jeho ráno probíhalo úplně jinak. Byl sám. Marie kráčí na tramvaj. Brevíži stojí i Karel. V této chvíli vypadají, jako by se neznali. A mají pravdu. Opravdu se neznají. Karel po chvíli nastoupil do 20, Marie do 14. Oba jedou za prací. Karel však na Marii zapůsobil hlubokým dojmem. Je to námořník? Asi ne. To by měl kolébavou chůzi, jako námořníci mívají. Nebo alespoň záchranný pás. Ačkoliv, že by to byl diplomat, že by jezdil s pasem do celého světa, nebo speleolog. A co, když je to spisovatel? A ne, to by četkmen. A Marie, jako každý den i dnes, si jakoby náhodou zapomněla koupit jízdenku. A jako každý den, tak i dnes nemohla perforovat.
3: Revize jízdenek.
4: Děkuji.
3: Revize jízdenek.
5: Revize. Odznáček máte?
3: Paní, nejte si to, okažte mi platnou jízdenku.
5: Podívám na odznáček, zase bych ráda viděla.
3: No prosím, podívejte se.
5: Jo, je to tam. To bude moment. Prosím. Aj, já to mám tady. Vždycky po ránu dělám nákupy, to víte, já se pak nedostanu, celý den jsem zavřena. Ty kukání u nás.
3: Pani, to mě nezajímá.
5: Slova projektu.
3: Spěšte si, já nemám jenom vás, já musím zrevizovat půlku tramvaje.
5: No teď mi to je. Jogurt! Je na šatech. Z příchutí, no příchut na šatech.
3: Pani, máme ještě jeden vůz. I ten musím zrevizovat.
5: To jsou dva vozy tady, koukám, víte, no jo? Vždycky jedou dva, někdy jezdí jenom jeden, vždycky zrovna dva jedou. Tak se zatím vleste do toho druhého a zatím to najdu a pak
3: dáte.
5: Ale
3: mě nemusíte říkat, co já mám dělat a co nemám dělat. No, já nevím dobře, co je mojí povinností, paní, hledejte.
5: Vás podržte mi to tady.
3: Já vám nic držet nebudu, to není mé náplní práce. Ukažte mi platnou jízdenku.
5: Se snažím ukazovat vám.
3: Nebo občanský průkaz.
5: Každý viděl, že jsem tady přece. Každý dom trošku soudnej člověk viděl, že jsem tady píchla, když jsem našla. Já hnedka přece nemá cenu tu korunu dám vždycky, ne?
6: Jedině tak s rupama,
3: paní. Dovolá vědět ze svědku. Já chci po vás platnou jízdenku.
5: No teď povídám, že ji hledám, pane.
3: Čekám.
5: No, tady. Tady, je to ona.
3: Kožte? Tak? Ne, to není ona.
5: Co to je?
3: To je los.
5: A je, s taťkou.
3: Stále čekám, paní.
5: Nemám brejle, tak se. A co je tohle? To bude určitě ono, takový dlouhý.
3: Ne, to také není ono.
5: To není ono, co to je toto?
3: Každé? No jim to mě nezajímá.
5: Tak chápu, teda...
7: Konečná! Vystupová!
5: No konečná, no. Konečná! Já jsem přijela 3 stanice. No, kvůli vám jsem přijela 3 stanice.
3: Podívejte se, paní, já jsem taky přijel, kvůli vám. Já chci po vás okamžitě platnou jízdenku, nebo občanský průkaz.
5: Jdete s tím pokoj.
3: Kam jdete?
5: Já už jsem měla být dávno úplně někde jinde.
3: Podívejte se, vy mě neutečete, paní. Já vás budu sledovat. Budu vás sledovat tak dlouho, dokud z vás tu jízdenku nedostanu.
0: Jako každého dne i dnes byla Marie zoufalá. V zaměstnání měla být již 10 minut. A zatím byla daleko. Na konečné. Nezbývalo než opět stopovat.
3: Ale jistě, paninko, pojďte.
5: To jste hrozně laskav. Můžu dopředu nebo dozadu, jak chcete, já?
3: Jak chcete vy? Dopředu, no. Jestli chcete.
5: No, to je do smrti. Děkuju vám moc, vy jste mě vytrhl ten teda.
3: Tak jdem?
5: Jeden.
8: Jestli prosím vás jedete tím směrem, já pracuji u toho nákupního střediska v Ochočín.
9: Náhoda.
8: Jo?
9: Přesně tam taky je.
8: No tak to je klika, to vám povím. To mám štěstí. Já jsem ráno jela, měla jsem takový problém. Víte, já jsem přijela v tramvaji, protože tam byla revize. Já jsem hledala tak dlouho lístek, jsem přejela. No, to je taková nepříjemnost. Tam vznikla, lidi koukali, to víte, lidi jsou žhaví na ty věci.
9: Dovolíte?
8: No.
9: Zařadím rychlost.
8: A jistě, to si...
9: Dávám trojku.
8: Jo! To je divná trojka tohle.
9: Tak dám dvojku.
8: To je taky divná dvojka. Náš taťka řadí úplně jinak. Teda to, počkejte, já, takhle, já vám asi překážím, ne?
9: Ne, ne, ne, vůbec ne. Ne, ne.
8: Já jsem
9: vůbec
8: myslela, ne. Že tak se jako...
9: Zařazuju.
8: Ještě musím dneska nakoupit. Já jsem nechala, vždycky se dělám seznam. Víte, po ránu se dělám seznam, co všechno musím. Já jsem to dneska takovým tom fofru nechala celý doma. Já jsem to nestihla. Já mám prostě jenom jedné ruce, jak se říká, že...
10: Marie se vybaví znovu obraz Karla, jak stojí na revíži.
8: Jak vypadal? Tak nebyl ani starý, ani mladý. A hlavně nebylo na něm vidět ráno. Ano, že je ráno. Víte, on byl, jako by celou noc nespál, ačkoliv byl tak vyspalý. Já se třeba ráno probudím a jsem otrávená. On šel, jako by nemusel spát. A měl takový vohinky ve očích. Já vždycky poznám. Takový, víte, dřív měli vždycky ty, co mládí vedle pionýrský tábory. To jsou ty, co mají ty vohinky ve očích.
9: Divný. Mám asi něco s motorem.
8: Kletěte.
9: Kam?
8: A prosím vás, teď byste to pořád jelo?
9: No, vidíte, najednou to nejede. Nevyznáte se v motorech?
8: No to já tohle to ne, teda ty motory, na to je náš taťka.
9: A v čem se vyznáte?
8: No tak já kletu na stroji, jak datel.
9: Jako datlík?
8: No.
9: Jako datlíček?
8: No tak moc, tak
9: zaťukejte. Takhle, ťuk.
8: A dosahujte takhle.
9: A, B.
8: Co to děláte tohleto?
9: Ťukám.
8: Máte tak divný oči teďka najednou. Co je?
9: Cítíte?
8: To je ta chemička, že jo?
9: Příroda.
8: No já už to dneska nepoznám, ono to je stejný. My máme zahrádku u Míšku.
9: Já mám taky zahrádku.
8: Kde?
9: Na střeše. Vidíte ten puntík?
8: Prosím vás, pusťte mi to ruku.
9: Zmáčkněte si ten puntík.
8: Co to udělá?
9: Zmáčkněte si.
8: Ne, to něco udělá.
9: No?
8: Ne. Je to... Je! Ono se to celý povalilo, ta sesle. Co to děláte?
9: Ležíte.
8: No jo, ale...
9: Vyležíte.
8: Počkejte, nevte toho. Já... Ne, to... Co to blázníte tohle? Nedělejte to. Já mám po ránu jiný starosti. Já musím do práce. Já už tam měla půl hodiny bejt. Prosím vás. Ne.

0: Čekám. Čekám.
1: Když se Marie vzpamatovala a upravila se, zjistila, že auto je pryč. Nezbývalo než jít pěšky, jako každé ráno. Marie šla přes staveniště, kde se stavěla školka. Přitom si vzpomněla na nedávný výstup se svou dcerou Blankou.
2: Co s tebou, Blanko?
3: Nic.
2: Jedla jsi něco?
3: Jedla.
2: Co jsi měla?
3: Nic.
2: Tak jedla jsi nebo nejedla?
3: Jedla.
2: Tak už nebudeš večeřet, ano?
3: Hele, mami.
2: No co je?
3: Ale ne.
2: Tak se vymáčkni, Blanko, co je?
3: Něco k jídlu.
2: Já se tě ptám, a ty jsi jako bláznivá, prosím tebe, tak jsou tam včerejška ještě ty kalbanátky. Jak je přivezla teda Karla, vůz je vždycky ve čtvrtek. No tak co je s tebou? Lukáš, podívej se na mě.
3: Co?
2: Ne, nic, já jsem myslela, že jsi nějaká taková. No jsi bledá taková celá.
3: Ale ne, jsem se ti zdal.
2: Kroužky pod očima máš.
3: Kde?
2: No takhle, takhle.
3: A prosím tě.
2: Taková nějaká.
3: Podívej na sebe, ty.
2: No jo. Co je s tebou?
3: Hele, mami. Já se vezmu ten karbanátek.
2: Tak chceš ho ohřát, nebo ho budeš jíst studenej?
3: Hele, mami, prosím tě. A to je jedno, ohřátej nebo studenej.
2: Tak jak chceš, já mám práci, já jdu práci.
3: Mami.
2: No tak co zase?
3: Zastav se, prosím tě, v tom schonu.
2: No tak Blani. Blanko. Svěř se mámě.
3: Budeme jíst.
2: Ne, já už jsem jedla v závodce. Blanko, už jsem se tě kolikrát chtěla zeptat. Máš nějakého chlapce? Mně to můžeš říct. Jsem tvoje máma. Mě se ptala totiž Kazdová od vedle, jestli už jako tak jsem nevěděla, co jí mám říct najednou, tak jsem...
3: Tak nejradši bych, aby to byl chlapec.
2: No, tak se s někým seznám. S nějakým chlapcem. Tady okolo jich je, že jo... Já si myslím, že by si našla nějakou známost, jsi pěkná.
3: Když holčičky jsou taky pěkný.
1: Ale prosím tebe, Blanko.
3: Co?
2: Ta od Kazdový od vedle má už takovou hezkou známost, půl roku. No, mě už to buď ty Kazdový přišla takový hloupý, já nemám co říct. Tak už máš něco.
3: Se těším, že to bude kluk.
2: Kluk? No jo, to nespadne z nebe, milá zlata. Kluk? Nejdřív musíš mít známost, a pak to bude kluk, nebo holčička, nebo dvojce. Blanko. Blanko, kolik ti je let?
3: 17.
2: 17? Já tě měla ve 22, až jsme tě ani nechtěli, no to je dobrý tohleto. No to, Blanko.
3: No co, no já to budu mít teďka 17, no.
2: Ty budeš mít.
3: No kluka nebo holku.
2: Blanko. Co pak to jde?

0: Janinko pozor! Tady se dělá hlubinej prd!
1: Hlubina.
2: Marie byla otřesena. Proč jí pořád to slovo hlubina vadí? Proč jí vadí lidé? Proč jí vadí svět?
3: Že by Květa měla přece jen pravdu? Ne.
2: Musela tu myšlenku zabudit. Pryč od staveniště, jenom dál.
3: Dál? Ne, nejsem povrchní. Přece chodím do divadla. Dívám se denně na televizi. No vlastně fakt je, že v divadle jsem dlouho nebyla. Ale chodím. Někdy chodím. My přece nežijeme špatně. My se celkem snažíme nějak žít. Aby to nějak vypadalo. Občas jdu na operetu. I s manželem. Tam sice vždycky usne, ale to nevadí. Hezky chrupká. Máme doma 4 knihy. Ne, 5. Teď jsem dostala k Vánocům. Zamrla jsem žila v Hlubočepích. Občas i vypnu televizi, když nám vypnou proud. Na Hluboký. Na Hluboký jsme byli s manželem na dovolený. A mě pak budou říkat, že nejsem hluboká. Že jsem povrchní. A to mě bude říkat nějaká Květa. Moje nejbližší kamarádka.
2: Mezitím Karel, kterého Marie jen letmo poznala na zastávce tramvaje číslo 20, otevřel první šanon v kanceláři závodu Chabeza na Smíchově a začal psát na stroji.

0: dnes uměl a určitě uměl spoustu jazyků a byl charakter. A určitě neměl hluboko do kapsy. Když mě oslovil, tak jsem měla pocit, jako by mluvil celý svět a ne on sám. Bylo to takový, já nevím, takový nádherný. Jako by se mi to jenom zdálo.
1: Marie zatím kráčela dál po sídlišti a náhle si vzpomněla z nepochopitelných důvodů na Zdeňka. Zdeněk byl její tajný milenec. Co asi dělá? Zdeněk dělá v manželské a předmanželské psychologické poradně. Jeho ordinace je blízko. Že by zašla? Už měla být dávno v práci, ale když už je tady. A jako každý den rozhodla se po té epizodě s dvouválcovým řidičem vstoupit do Zdeňkovy ordinace. Musí. Nemůže si pomoct.
2: Ano.
0: To jsem já, Zdeňku, mohl?
2: To jsi ty. Mal by je. No pojď dál.
0: Děkuji. Neruším.
2: Ne, nerušíš. Posaď se.
0: Děkuji. Opravdu tě neruším?
2: A vůbec mě nerušíš.
0: Já si připravím, jako by tě trošku rušila.
2: Ale jde pak, Marie.
0: Máš asi práci, viď?
2: No, mám práci, ale nerušíš mě.
0: Já mám pocit, že tě trošku ruším, Zdeňku.
2: Ale vůbec nemám je. Tvůj pocit je naprosto mylný. Kdybys mě rušila, tak ti řeknu, že mě rušíš, ale ty mě prostě nerušíš.
0: Já na tobě vidím, že tě ruším.
2: Ale co bys na mě viděla? Vypadám naprosto normálně.
0: Ne,
2: vypadám jako každý druhý den.
0: Ne, Zdeňku, ty nevypadáš normálně.
2: A prosím tě, Mavi, je co? Já ti prostě říkám, že mě nerušíš. A tě to, no prostě.
0: Já si ruším.
2: Ale nerušíš mě, Mavi. No, no tak, Mavi, uklidni se. No tak.
0: To jsem chtěla slyšet.
2: Klid, klid.
0: Uděláš mi kávu?
2: Kávu, no samozřejmě.
0: Děkuju.
2: Udělám kávu.
0: Děkuju ti. Já se zapálím, mohu?
2: Jistě. No víš.
0: Děkuju.
2: Zapálím.
0: Zdenku. Zase.
2: Cože?
0: Zase.
2: Zase? Kdy?
0: Dneska ráno.
2: Kde?
0: Na tom stejném místě, pořád dokola.
2: Šofér?
0: Zase šofér.
2: To snad není možný.
0: Dvojku, potom jedničku. Tak.
2: Jakou dvojku, takovou
0: ale
2: jedničku? Prosím tě, Maluje, vymysli si něco originálnějšího.
0: Já už nemůžu.
2: Tohle mi říkáš léta a léta a zaplať pambu léta nic. No.
0: Zdeňku, já tě strašně potřebuju.
2: No, dobře.
0: Já tě potřebuju hrozně, já ti chci říct, jakože já už nechci. Já nechci, aby to bylo na tajno. Já chci, aby to celý svět věděl.
2: Co?
0: Že se máme rádi.
2: Tak počkej.
0: Ne. Já chci, aby to všichni věděli. Já to vykřičím na celý svět, Zdeňku. Já se rozvedu.
2: Já jsem
0: si to rozmyslela. Já už nemůžu žít dál s tím.
2: Prosím tě, Maluje.
0: My jsme
2: tady sami, Maluje. No tak. Vedle je takový hubáček. No.
0: Toto hubáček?
2: Toto hubáček je vedle. No co?
0: Toho neznám.
2: Dobře, tím líp. Maluje, prosím tě. Co nejnaléhavěji tě prosím.
0: Já už s ním žít nemůžu. Nejde to.
2: Maluje, musíš být trpělivá a statečná.
0: A já už byla 10 let. Nemluv se mnou jako s pacientkou, jsem úplně v pořádku.
2: Podívej se, Maluje.
0: Já jsem férová ženská.
2: Uklidni se. Nemáš na to léta, Maluje, aby ses mohla rozvést.
0: Tak kdy ty léta budou, Zdenko, kdy?
2: Počkej ještě chvíli, neboj se, Maluje. Počkej.
0: Zdenko, to nejde. Ty jste mučivý.
2: Není vhodná doba.
0: Kdy to bude?
2: Maluje.
0: To jsme říkala včera. Já jsem náhodou včera požádala o rozvod. Co je, Zdenko?
2: Nic. To je walk.
0: Co?
2: Walk.
0: Už ti přestávám rozumět.
2: To je jako z kafe, walk. Kam si to dala?
0: Co?
2: Na kterou Prahu?
0: Na Prahu 1.
2: Kdy? Včera?
0: Včera. Já už nemůžu.
2: Co budeš dělat, až se dáš ozvést?
0: Já nevím, jak by ti to řekla, ale já chci žít jinak. Hloubš. Musím změnit život. A Zdenku.
1: S tebou ho změním. Budeme strašně číst. Budeme se milovat.
2: Pomeň, Marie.
1: Pořád číst.
2: Já musím za jedním svým kolegou.
1: Marie. Milovat. Já... Budeme se milovat.
2: Aby mě trochu zpamatoval. Víš, Marie?
1: Číst.
2: Já musím za jedním svým kolegou.
1: Milovat. Milovat. A číst.
3: A zatím Karel Krátký znovu založil papír do psacího stroje a začal psát.

0: A ver.
1: Neuším.
0: Nic, dobrý, pojď dál. Zrovna tady dokončuju tu kudláčkovou, víš, ta hysterie. To je zajímavý případ, člověče, už měsíc na tom dělám. No nic, posaď se, kolego.
1: Děkuju.
0: Co je s tebou? Jseš nějaký divnej?
1: Nic, to je dobrý. Neuším tě.
0: Ne, vůbec ne. Co ta atestace, jak ti dopadla?
1: Na to teď nemám myšlenky.
0: No jo, a co fotbal? Půjdeš si začutat? Čut, čut, co?
1: Možná půjdu, možná ne.
0: No, tak co je s tebou?
1: Hele, podívej. Víš, ta moje.
0: Těla. Jo, ta tvoje. Tak o co jde?
1: Tak ta moje mi člověče teďkon sdělila, že se vším končí. Že teda jako dává žádost o rozvod.
0: O rozvod?
1: Přesně tak. To mi řekla.
0: Kdy?
1: Dneska.
0: Dneska?
1: Dneska mi to řekla. Teď. Před chvílí.
0: No, teda pozdrav pámbu. No a co dál?
1: No, co dál? No, prostě to podala, jakože chce se mnou žít.
0: To ti řekla?
1: No, neblbni. No, neblbnu. Nevím teď, jak to mám řešit.
0: No, podívej. Zhřešit? Aha.
1: Ne zhřešit, ale řešit.
0: Tak to řekni rovnou, ty jsi zhřešil a teď nevíš, jak to máš řešit. Podívej, to jsou věci, které nás právě obklopujou. Jistě, že to nemusí být vyloženě tedy jako antagonistický.
1: To máš pravdu, to nemůže být vyloženě.
0: Jo, a můžu ti poradit tedy, že skutečně těchto případů máme plno.
1: To vím sám, to mě nemusíš říkat.
0: Podívej se, de facto, dalo by se říct, že tyto problémy, já vím, že tyhle problémy nás obklopujou, tak proti nim musíme čelit tak, že by se člověk měl oblnit.
1: Ale to já vím taky, ty to taky ladím, já si pořádnou ladu.
0: Tak proč za mnou chodíš?
1: Aha, no to máš pravdu, ty seš vlastně jako já. No. Tak naschle.
0: Chápej, kolegáčku, co ti mám poladit, když ty všechno víš. Já ti můžu poladit jenom, co nás učili. Vždyť jsi se mnou chodil do ločníku, ne?
1: No jo, takže vlastně to je nesmyslná debata.
0: To je nesmyslná debata, kolegáčku.
1: Já si teda poladím sám.
0: Buď tak hodnej.
2: Bebec. Smíchovské kanceláři vytáhl další šanon. Marii rozmluva s Milencem, psychiatrem, hluboce ranila. Šla po sídlišti, ale domy byly tak stejné. A najednou se z nich stál nepřehledný labirint a nevěděla kudy kam.
3: Vždyť tady přece musí být nějaká cesta. Vždyť tady přece musí být nějaká cesta.
2: Tom ho potkala. Šel vzpřímený pěšky. Potichu si zpíval. Oslovila ho.
3: Prosím vás, já mám takovou prosbu. Já jsem se tady tak zamotal, já to tu moc neznám. Nevíte, jak bych se dostala tady z toho labirintu, samý dom je všecky stejný a...
4: Cože,
3: já...
4: promiň, co malinko jsem byl mimo. O co go?
3: Ježiškot!
2: Před ní stál živý a zdravý národní umělec Karel Gott. Tak to byly fám, že umírá. Pomyslela si Marie a bylo jí náhle hezky.
4: Já teda, paní, nevím, co hledáte. Já se sám tady také těžko orientuju.
3: Gott, na sídlišti Gott. A kde máte vůz?
4: No co je právě, co já ho nemůžu najít, no. Madam. Nechal jsem ho někde tady na sídlišti.
3: Tak vy taky hledáte?
4: Taky.
3: Tak hledáme spolu, pořád něco hledáme. Já, víte, třeba doma, když mi ten můj Karel, ale to je něco úplně jiného, to se nedá srovnat, vy a můj Karel. Milostivá, třeba něco zašantročí, já jsem.
4: Milostivá, kterou ulici ráčíte hledat?
3: Já hledám, jak se dostanu ven na tu výpadovku, mistře.
4: Tak počkejte, teď jsme tady.
3: Tady.
4: A výpadovka, moment, jo, by měla být tam.
3: Ano. Ne, počkejte, tam není. O tam tu jdu.
4: Tak zpět. V tom to není. Moment. Vylučovací metoda.
3: Ano.
4: Celý ten směr vypouštíme.
3: Ano.
4: V tomhle směru jdu já.
3: Jdete vy, ano.
4: Tam to ovšem není. To znamená, že zbývají pouze dva směry.
3: To je úžasná logika.
4: Moment. Ano. Tímhletím směrem, ne, počkejte, milostivá paní, tímhletím taky ne, my na to přijde, moment, co bude tenhle směr?
3: Tam?
4: Tam.
3: No, tak já půjdu s vámi, jdete tam taky?
4: Tam?
3: No.
4: Tam já nejdu.
3: Tak já nevím, co budu dělat.
4: Já to zkusím, tudyhle.
3: Ale ne, tam nic není, tam jsou domy.
4: Aha, no, no. Tak tady jsou všude domy. Milostivá.
3: Já koukám.
4: Tak co, bude, co budeme dělat? Počkejte, no, zkuste jít tudy a já půjdu tudy.
3: Tudy. A kdybychom se nesešli, tak jsme šli dobře.
4: Tak, no, to znamená, že oba dva jsme našli, co hledáme.
3: Ano, výpadovku.
4: Vy svou výpadovku, já svůj vůz.
3: Ne, tak vždycky dovedete tak poradit, mistře. A prosím vás, ještě můžu podpis.
4: Samozřejmě, prosím.
3: Já mám někde pak, i vy máte fotku dokonce. Barevnou.
4: Prosím.
3: Děkuju.
4: Tak, so bye bye.
3: Já si vás hluboce vážím.
4: Madame, že jste tu vy. Očima směm zavát. V duši má chladný stín. Adam Pouchem
5: set. Revize jízdenek.
3: Už je tu zase.
5: Revize jízdenek.
3: Honem pryč.
4: Tak moment, jízdenku nevlastním, neb vlastním svůj vůz. Ale támhle ta madam, která se vám vzdaluje cirka 3-4 metry za sekundu, mám pocit, že silně bude potřebovat městskou hromadnou dopravu. Tak s Bohem, revizůrku.
1: Však ty taky jednou pojedeš tramvají.
2: Karel Krátký mezi tím vytáhl další list papíru a začal psát.

0: Co ještě může být? Možná mistr tance. Má takový taneční krok. A dva, tři. A tu otočku, jak udělal za tou tramvají. Nebo že by to byl kosmonaut. Ale neměl skafandr. A já jsem přece viděla našeho Remka. A ten měl skafandr. Nebo že by to byl ten... Ne, to určitě to... To bude ten, který dělá hrozně důležitou práci. Jako někam přijde, řekne buď ano nebo ne, a všichni to udělají.
1: Mezitím se někde někomu narodilo dítě.
2: A je to chlapeček, maminko.

0: došla dobrá parta stavbařů na dobrou svačinu do místní restaurace na dobré.
1: Hele, buchta! Prosím vás, nechte si toho.
2: No jo, ta teda je.
1: Puste mě, uvolněte mi cestu.
0: Bylo už k polední. Marie si říkala, už tam budu, už tam musím být. Ale v tom jí zarazil cestu člověk, kterého jakoby od někud znala. A pak si ho konečně vybavila. Jarda Drmla, sextán. Jakoby ho neznala.
3: Je, seš to ty?
4: Ahoj, nazdar, přeji hezký den. Jsem rád, že tě vidím ještě před polednem.
3: No, to je náhoda. Tak co děláš? Vůbec o tobě neslyším. Jseš to ty?
4: Jsem to já, ano, jsem to já. Možná, že tě to překvapí, ale můj hlas si asi někde slyšela. Přemýšlej.
3: Slyšela jsem, když jsme přece spolu chodili do třídy.
4: Ale ne. Jistě, ale nicméně nepřipomíná ti můj hlas ještě něco výrazně jiného. Dobrý den, vysíláme zprávy. No?
3: Tak to ne, to já vůbec rádio neposlouchám. Ale počkej. Já si vzpomínám, na škole si četl přece vždycky do rozhlasu zprávy, školní zprávy, to vím.
4: No a potom, co po škole?
3: No, co vlastně děláš teď?
4: Pip, pip, pip, píp. Tohle dělám. Celý život a práce mě těší, to ti mohu říct.
3: A co to je to pip, pip, pip, pí?
4: No přece, musím ti to tak prozradit. Já hlásím v rozhlase.
3: A už si vzpomínám. Ty děláš něco s tou morzovkou?
4: Ne, jsem hlasatel.
3: Ne.
4: Co pak to nepoznáš na mém hezkém tembru?
3: Drmlo, ty?
4: Tobě nic neříká konec zpráv, četl hlasatel Jaroslav Drmla?
3: Aha.
4: Teď to říkám obden.
3: Tak to seš ty, ten Drmla.
4: Ano, Drmla.
3: A co jinak děláš?
4: Hlásím.
3: No dobře, ale co jinak?
4: No, co dělám? Před 5 lety jsem se oženil, pořídil jsem si pěknou a příjemnou ženu v pěkném a příjemném bytě na sídlišti kousek za Prahou. Uh-huh. Máme 2 hezké děti, Marcela a Petru. Uh-huh. Děvčeti je 7, chlapci 9 let.
3: Už 9.
4: Nedávno ovšem došlo k malému konfliktu, protože Věra, moje žena, si zapomněla v obchodním domě tašku. Samozřejmě, že to svedla na mě, ale byla to vyložená hloupost, neboť já jsem s ní v tom obchodním domě nebyl. Marcel s Petrou jsou zatím na horách, vrátí se koncem týdne. Babičce, která byla dosti nemocná, se stav velice zlepšil, takže možná už příští týden bude Marcela a Petru hlídat. Konec zpráv.
3: Drmlo, můžu tě vypnout?
4: Ještě malý moment a můžeš si mě poslechnout na stanici Praha a večer na stanici Hvězda.
0: Ale to už Marie Drmlu vypnula a šla dál. Myslela teď na úplně jiné věci. S hrůzou zjistila, že už je 12. Zas jí to do práce na 7 nevyšlo. Ale musí tam jít. Kdyby tak byla dovolená. A v tom si vzpomněla na své první postpubertální prázdniny.

0: jako zoufalý, jako štípnutý. Teda bych fakt měla něco dělat. No ale co? To bych zase musela dělat. A zase bych dělala, tak... To bych vlastně musela dělat. Nemohla bych dělat, co se bych chtěla dělat. Zoufalý. Už to nebaví, taková nuda. Jo, kde já to ležím?
1: Hlášení místního rozhlasu.
0: Můžu to sahre
1: na zítřejší dně se připraví traktory 12, 13.
0: Co to je?
1: Případně
0: jiný. Já to něco mám.
1: No je tam. No
0: to snad není možné.
1: Se dostaví do výkupny kože. Večer je v kulturním domě zábava. Účast
0: nutná,
1: konec.
0: Já se mě tak nebaví zoufalé. Co já si lehnu na bok? Já se si lehnu na bok.
2: Tenkrát nadělala Marie tátovi hodně starostí.
3: Veliký malér, člověče, no jo, no jo. Já nevím, jak z toho. No, 14 nás odjelo. No, jenom 13 se nás vrátilo, no já vím, to je ta situace, člověče, to je... Moment. Ano, dále.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den, vy jste kdo?
4: Já jsem Jouda, od Marušky, co byla s váma na táboře.
3: Aha. No. Už je to tady. Ahoj, ahoj, pak ti zavolám, ahoj.
4: Můžu na chvíličku?
3: Můžete,
4: instruktor.
3: Jo, prosím.
4: Jo, děkuji, já si tady... Neznám to, že vás takhle večer otravuju, ale vidím, Saš, jdu okolo, že vidím, že svítíte, tak
3: se no jo,
4: zajdu.
3: Jak tak se máte?
4: No to víte, no tak jak se mám, tak práce, zase práce.
3: No, no jo, tak jste si odfrk, že jo?
4: No, takhle, proč jsem
3: sami
4: tady?
3: Teď, že jo?
4: No sami jsme zatím, holka, to je právě proto za váma jdu, pane instruktor, víte, ona všichni se vrátili před týdnem, že jo, a naše Maruš zatím se z toho tábora nevrátila, tak jsme říkali, už jsme trošku nervózní, že jo, když to bylo druhý, třetí den, jsme říkali, já to vím, kde to, ale teď už, jako mamka říká, tačko, běž tam, zeptej se, že jo, tak ne, že bych vás chtěl otravovat, že jo, ale jako je mi to už divný.
3: No, no, tak to víte, no, co no. Znamená týden, že jo?
4: No, to znamená celý život, jo.
3: No,
4: tak holka, já jsem byl proti, aby jela na ten plavecký tábor, víte, já jsem říkal ne, ne, ne, a ona, že jo, že tam má kámošky a že tam budou blbnout, znáte to, no holka, to víte.
3: No jo, to jste měl být důslednější v tomhle.
4: A co pak, prosím vás, můžete takovým mláděti odporovat?
3: Bývalo by to dopadlo jinak.
4: No, tak hlavně, že si zablblí.
3: No jo, to si zablblí až moc.
4: No, tak jako mě by zajímalo, kdy holka přijede, jestli mě můžete dát nějakou instrukci, jestli ten instruktor, jak se říká.
3: Co? No, no. No, tak jste byli sami, co jste dělali, nebylo to lepší takhle? Že jste si odfrkli?
4: No, víte, tak první dva dny, jo, ale pak se nám začalo stejskat. Pane instruktor, tak kde ti znáte, kde to je holka k zulíbání, že jo?
3: No, no, no tak, nic, nic.
4: Takový pobledlej. Ne, víte, když něco vám budu říkat, my jsme dlouho nemohli mít, no jo, až nakonec dověz je vůbec moje, ale mám rád, jako kdyby byla vlastní, jako kdyby byla vlastní, pane instruktor, když... Ježišmarad, hodí se už nevodvyknu, to vám řeknu.

0: Víte, jak se to vypípla, tak už pak říkáte, dejte pokoj už, taky se nazlobila holka, že jo, taky má svou hlavu, ona je po manželce, manželka taky, to je tvrdohlavá, je. Tak prosím vás, kde je, ať, nebo aspoň, ať nám teda napíše, jestli máte na ní spojení nějaký, víte, aby nám dala vědět.
1: To už asi těžko napíše.
0: A co to jako nemo?
1: A nic, to je situace, moment, já se napiju.
0: Počkejte, to je ocet.
1: To nevadí.
0: No počkejte, ale vy jste... Pane Štutor, tak mě řekněte do očí, co se stalo, nebo co jako zatovala se tam, nebo co jako...
1: Klidu, pane Joudou, klidněte se, jenom abyste byl v souvislostech. Podívejte se.
0: Prosím vás, jdete mi taky trošku do očte.
1: Znáte Sázavu?
0: No tak já ji moc neznám, já jsem neplaval nikdy moc.
1: To je velice krutá řeka.
0: No jo, a... je svinstvo. Myslím ten ocet teda.
1: Jo, jo. Slabý neplavec. No. Nemá absolutně žádnou šanci.
0: No to ne. Holka teda trošku jako tu čubičku, že jo, ale jako...
1: No tak ona právě vůbec neuměla žádnou
0: čubičku. No trošku čubičku uměla.
1: Neuměla. A, jo, to čubičku, a to byste nemusel vědět, neuměla žádnou čubičku,
0: prosím,
1: pane Udo.
0: Prosím, ty jsem to učil.
1: No tak se to naučil pěkně blbě. Kdyby si to pořádně naučil, tak tady mohla bejt.
0: No, počkejte, nechcete říct, že jste...
1: To povídám, ne, říkám, že by tady mohla teď být.
0: No, kde teda je?
1: No, ne, tak já nevím, kde je, ale prostě říkám, že tady mohla.
0: No, počkejte, kde je moje holka, kde je moje bobelinka?
1: Situace.
0: My tak říkáme, víte?
1: Jak říkáte?
0: Bobelinka. Už v dětství, kde je můj drobeček? Co je s váma?
1: Pane Hudo.
0: Pane instruktor, co je s váma? Vy se potíte, vy tady takový horko není.
1: Sázava má velice krutý spodní vejry, rozumíte? Velice krutý.
0: Vejry, jaký jsou vejry, prosím vás, kde je moje boubelinka?
1: Vše boubelinka, no já nevím, no někde tam prostě... Prostě se stalo, že najednou...
0: No tak co je?
1: Přišel vejr nějaký, nebo já nevím, prostě boubelinka, nebo...
0: No a co, tak... Vy jste celý třesete, proboha, tak co se stalo? No tak co se stalo?
1: Pane Udo, klid. No prostě...
0: Co se stalo s naší boubelinkou?
1: A to si se stalo, že si pomýlili, nechytejte mě tady za krk.
0: Tak co je?
1: To jsou ty proudy.
0: Ty proudy, no jo, to je ta puberta, víte, mládí. Holka se nikam zatoulá. No prosím vás, ale upřímně, byla tam

0: Je, to je přízrak.
1: Ahoj, taťko.
0: Marie, Boubelinko, ty žiješ.
1: Co bych nežila?
0: Teď jsme slyšeli tak strašnou zprávu od tvého instruktora.
1: Jakože jsem se vdala, že se Rudla se mnou oženil, a co?
0: Ale ne, něco s nějakýma proudama.
1: No to jo, šla jsem s proudem.
2: Ano, tenkrát nadělala Marie svým rodičům hodně starostí. Mezitím Karel Krátký založil do psacího stroje další papír a posléze ho zmačkal.

0: mně připadalo, jako by toho tolik věděl.
1: Marie byla na konci svých sil. Říkala si, musím dorazit do práce. A šla dál, dál sídlištěm. Věděla, že tady, jako vždy, čeká autobus 178. Šťastně se rozeběhla. Konečně za půl hodiny dorazí, bude tam. A potěšilo jí, že autobus asi neodjel, protože u stanice stálo asi 20 lidí.
2: Upozorňujem, že autobus 178 má odluku a místo něj jezdí autobus 136. Ten ovšem jezdí pouze na stanici Strašecí a pak musí cestující použít náhradní dopravy pěšky a po 50 metrech je čeká další spoj označený variabilním symbolem X, který se vrací na výchozí stanici, odkud budou cestující kvadlovou dopravou dopraveni na stanoviště taxíku, které zase dopraví k přívozu. Upozorňujeme cestující, že ve vozidlech taxislužby platí jízdenky MHD. Přívoz cestující dopraví na pravý břeh a posléze místo 178 jede autobus číslo 175 do Hlubočep, ale pozor, má tam spojku, která jede až do Jinonic.

0: Upozorněme, že X4 od 3. května nejezdí. X5, která jezdila místo X4, jezdí do 29. dubna s výjimkou pracovních sobot a pracovních dnů před dny pracovního klidu. Opakuji, upozorněme, že autobus 180...
1: Kamže jezdí X5?
2: Ale teď vznikal do
3: Hluboče.
2: No jo, a tamže to končí.
4: Hlavně se musíme dostat k přívozu.
1: Ale kde je přívoz? Tak kde je přívoz, pro boha?
3: U stanice, u přívozu, to neznáte, paní?
1: No to neznám.
3: U přívozu, tam přece vždycky jezdila 156.
1: No to
3: nebo když tam byly koleje, tak jezdila 419. No. Tak na koho máme teďko čekat?
2: Na přívoz. Ale nejdřív se musíme k tomu přívozu dostat. Kdo teda půjde se mnou na přívoz? Kdo nechce, ať si tady čeká. Já jdu na přívoz.
3: Pozor tady.
5: Já jdu také.
3: Uvolněte to tady.
1: My jdeme na přívoz.
6: Počkáme, nám něco pojede.
1: Jo. Pozor, aby vám taky jednou neujel vlak.
3: Tak pojďte všichni.
7: Padesáti náhodně cestující, kteří si říkali přívozáci, se blížila k přívozu. Převozník Mikeš den předtím hodně pil.
8: Tak přívozáci, už jsme tady.
1: Já jsem tak ráda, tak jsem utahaná.
3: Místo X-ky má Y a za tím jede převozník.
8: Přátelé, počkáme 20 minut.
1: No.
9: Haló, pozor, tamhle jede, haló, pane, kam jede?
10: Je tady příliš velký proud. Já nemůžu zapíchnout bydlo.
11: Kdy se dostanu do práce, teď už je odpoledne.
10: Haló, zastavte, tady jsme.
3: To jsou olympionici, ty trénujou.
10: Konečně, už je tady.
3: Pojďte, všichni pojďte, až opatrně, ať to nepřevrnete. Pojďte, já to musím nejdřív mázat. Nevíte, jak se dělá ten...
8: On
3: myslel! Uzel!
8: No. Co já vím, já to nikdy nedělal.
3: Já
8: už měl být dávno v práci.
10: Ergo, to je vaše noha. Já myslel, že je to cool.
8: No to je cool.
10: Málem jsem vás přivázal k lodi. Opatrně nastupujte! Už se to vrátí!
11: Já mám mořskou nemoc.
1: Já.
10: Nejdřív chlapí, pak ženský. Spočítejte se, kolik vás je.
3: Počítejte.
10: Jenom patnáct. Rozpočítejte se, kdo půjde. Rozpočítat si,
8: já jsem ředitel podniku, já už musím být dávno na druhé straně včas. Já mám důležitou poradu.
10: Jdou mi plavat!
3: Poplave!
12: Já můžu počkat, já jsem umělec na volný noze. Au, už nejsem.
10: Jedeme, vem vás těch!
12: Jedeme!
10: Odstrste nám někdo!
7: Pravice s cestujícími vyrazila na obtížnou cestu.
10: Pozor, vylejvejte vodu, asi se potápíme.
1: Není možné tohle.
8: Revize jízdenek.
1: Děkuji.
8: Revize jízdenek. Revize.
11: Chcete nám radši pomoct vylejvat vodu?
8: To není v mé náplni práce. Revize
3: jízdenek. My se potápíme a tě se kontrolují zdenky.
1: A nedobre,
3: tak kávu.
8: Na kávu někdo.
3: Dejte si něco, no tak.
7: Marie se tupě konečně poznala Louka. To, po čem toužila. A čeho se zároveň bál. A najednou to pro ní bylo něco strašného. Zapletá se, neviděla, neslyšela. Konečně vyplula.
1: Nešajte na mě!
7: Stanula na císařské louce. Marie si odechla. Z hloubky je venku. Otřásla se. Její splihlé šaty rýsovaly neforemné tělo.
9: kousek dál, teď jste mi vyplašila rybu. Já tady čekám už 40 let.
11: Kdybyste, pane, věděl, na co jsem já dneska všecko čekala. Teď já sotva dejchám, teď jsem se topila.
12: Já jsem taky čekal na jednu. To jste vy?
11: No ne. No to jste vy, no.
12: To znamená, paní...
11: Ano, to jste vy, co jsem kvůli vám všecko nestihla, teď...
12: Ukážete mi, paní, dvě platné jízdenky.
11: To je dobrý tohle. Teď na tom převozu nebyla ani možnost. Mě řekli, že XK nejede. Na druhém břehu, že místo toho jede 150 česká. Od 1. března, že...
12: To mě nezajímá. Podívejte se, byla prostě výluka. Nedá se nic dělat. Museli jsme trochu zaimprovizovat, ale teď mi ukažte svoji platnou jízdenku. Vlastně dvě. Na břehu byl instalován perforovací přístroj.
11: Ale já jsem dala korunu převozníkovi.
12: Čekám. Občanský průkaz.
11: Ale na tom nic nepoznáte. Tam nepoznáte, jestli jsem to já nebo manžel. Je to celý promáčený samá šmouha. Podívejte, no. Co vám je?
5: Změna. Spad mi do vody odznak.
11: Chudáku.
5: Paní, vzhledem k tomu, že dnes je skutečně výjimečná situace, kterou jsem nepředpokládal, odpouštím vám pokutu 200 korun. Jděte.
11: Jste strašně hodnej.
5: Nechte toho.
11: Vy jste, pane, já se toho. Vám musím hluboce poklonit.
5: Ale ne, ale co můj odznak?
11: Já se vám musím hluboce poklonit.
5: Tak to je konec, Rudo.
11: Já se vám musím hluboce poklonit.
5: Tvůj smysl života. Co budu dělat bez odznaku? Revizor bez odznaku, to je jako kráva bez rohu.
3: Rudlo. Celý život si se vzal.
7: Marie byla šťastná. Konečně potkala člověka, kterému rozuměla. I když ráno začalo všecko úplně jinak, konečně našla smysl života. Všechno už nebylo tak černé, jak se jí to ráno zdálo. A přesto byla černá pasažérka. Marie šla a z dálky se otočila zpátky. Měla pocit, že revizor na ní mává. Těšila se domů na svého manžela, který ji už tolikrát rozčílil. Těšila se na své odrostlé děti a taky si vzpomněla na svého námořníka. Kdo to je? Jedno ještě jako holka jsem četla knížku. Jmenovalo se to, jak se to? Stříbrný, ano, Fráňa Šrámek, Stříbrný vítr. A bylo to, takový to bylo. No byla jsem ještě mladá. Četla jsem to skoro měsíc u babičky na Hluboké. A tam byla nádherná postava toho. On se jmenoval ten mladý, takový to byl. Kdyby tady někde byl. A on tu je. Malinko mě připomínal toho z těch zákonů pohybu. Ale byl trošku starší. Připomínal mi takový ty hrdiny ze seriálu, co vystupují od prvního do posledního dílu v kravatě a šatech. Karel Krátký zahodil poslední list ze svého šanonu a konečně dokončil dopis, který si po sobě pečlivě přečetl.
13: Vážený Československý rozhlase, právě jsem vyslechl vaši hru. Jsem zhnusen. Jak je možné, že jste natočili tuto hru o ženě, která je obyčejná ženská, která nic není? Pravda je, že jsem do ní ráno drcnul a že se na mě podívala. Ale o co jde? Nechápu, proč jste třeba nenatočili hru o mně. Víte, jaké já mám zásluhy? Já jsem se narodil a už jsem věděl, kam patřím a co budu dělat. Proč o ní, proč ne o mne? Vždyť nakonec ona všecko zvorala. Proč? Vždyť nakonec nešla do práce a já byl v práci od rána. A celý den píšu tohle. A proč nemůže být někdy hra o mně? Ne, že bych byl nějaký náfuka. Já mám taky své chyby. Občas zalžu, dám si to pivko, někdy dokonce i nějaký ten rum, ale kdo by takovej nebyl? Vážený československý rozhlase. Znovu

0: Společně jsme, přátelé, poslouchali původní rozhlasovou komedii Jiřího Lábuse, Oldřicha Kajzera a Jana Čecha Hledání. Hudba Vladimír Zahradníček, stereoscénář Pavel Šobr, dramaturgie Marie Říhová. Účinkovali Jiří Lábus, Oldřich Kajzer, Jan Čech, Ladislav Beneš, Jan Dolejší, Jiřina Fuková a Ivan Holeček. A právě Ivan Holeček měl také režii tohoto příběhu, který natočil v roce 1989.
1: Rádio Jih Cimbálka, Rádio Jižní Moravy.

0: vedlejší zadaní les.
1: A keď se neudí, bude se pát, a ty...

0: Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4 FM.
1: Já jsem dobrý, ženu mám zlou. Já jsem dobrý, ženu mám zlou. Keď si jdem do krčmy, keď si jdem do krčmy, ona za mňu. Keď si jdem do krčmy, keď si jdem do krčmy, ona za mňu.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
2: V Hodoníně začínají přípravy na novou rozvojovou zónu mezi hřbitovem a autosalonem v Purkyňově ulici. Soukromý investor tam plánuje vybudovat bydlení až pro 1000 obyvatel a město zároveň počítá se záchytným parkovištěm pro nemocnici i návštěvníky města. Prvním krokem je nový vjezd a přechod pro chodce s bezpečnostním ostrůvkem, které už v lokalitě vznikly.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy polojasno až skoro jasno se 23 až 27 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Rádio Jih Cymbálka.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Pedro tu bylo, když si měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když si myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, údržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
2: Amfiteátr Bludník ve Strážnici čeká demolice a stavba nového pódia. Současný železobetonový základ z 50. let už je podle statiků na hranici životnosti. Národní ústav lidové kultury, který areál spravuje, počítá podle studie s náklady kolem 230 milionů korun. Nová stavba nabídne lepší sociální zázemí, zastřešení i vytápění.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy polojasno až skoro jasno se 23 až 27 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
3: Nevěděla jsem si frajera šanovat.

duše viny. Nedávej mě duše viny. Byla ze mnou v každé chvíli.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
2: V Hodoníně nebudou od 8. do 26. června obsluhovány zastávky městské hromadné dopravy u obchodního centra Kaufland a u prodejny Albert. Důvodem jsou údržbové práce na parovodu. Cestující musí v uvedeném období využít jiné zastávky v okolí. Město se za komplikace omlouvá a děkuje za pochopení.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy polojasno až skoro jasno se 23 až 27 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Pedro tu bylo, když si měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když si myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, údržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: V Kyjově bude v úterý 9. června uzavřena část ulice Čelakovského mezi křižovatkami s ulicí Svatoborská a sídlištěm M. Švabinského. Důvodem je zajištění bezpečnosti při manipulaci se stavebním materiálem pomocí jeřábu. V uzavřeném úseku nebudou přístupné ani chodníky. Pro řidiče bude vyznačena objízdná trasa po okolních ulicích.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy polojasno až skoro jasno se 23 až 27 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jich. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Horonínska.
2: V Hodoníně začínají přípravy na novou rozvojovou zónu mezi hřbitovem a autosalonem v Purkyňově ulici. Soukromý investor tam plánuje vybudovat bydlení až pro 1000 obyvatel a město zároveň počítá se záchytným parkovištěm pro nemocnici i návštěvníky města. Prvním krokem je nový vjezd a přechod pro chodce s bezpečnostním ostrůvkem, které už v lokalitě vznikly.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy polojasno až skoro jasno se 23 až 27 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
1: Amfiteátr Bludník ve Strážnici čeká demolice a stavba nového pódia. Současný železobetonový základ z 50. let už je podle statiků na hranici životnosti. Národní ústav lidové kultury, který areál spravuje, počítá podle studie s náklady kolem 230 milionů korun. Nová stavba nabídne lepší sociální zázemí, zastřešení i vytápění.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
2: Pedro tu bylo, když si měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když si myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, údržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy polojasno až skoro jasno se 23 až 27 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trnonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

co změní. Těch několik slov, co něco změní, něco změní.

se jednou ztratíš, všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
2: V Hodoníně nebudou od 8. do 26. června obsluhovány zastávky městské hromadné dopravy u obchodního centra Kaufland a u prodejny Albert. Důvodem jsou údržbové práce na parovodu. Cestující musí v uvedeném období využít jiné zastávky v okolí. Město se za komplikace omlouvá a děkuje za pochopení.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy polojasno až skoro jasno se 23 až 27 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Moravští vinaři získali 4 ze 7 titulů šampiona na mezinárodní soutěži Rieslingu Vlašských Gros du Monde, kterou letos poprvé hostil Mikulov. V silné konkurenci 356 vín z 8 evropských zemí uspěli vinaři z Mikulova a Dolních Dunajovic. Tituly šampionů získala vinařství McQueen, Number 44, Volařík a vinař Martin Šebesta.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večer polojasno, od západu postupně s velkou oblačností s malou možností výskytu přehánek. Noční teplota 17 až 14. Zítra na jihu Moravy oblačnost, počátku jen výjimečně přehánky, spíše v západní a severní části kraje. Během odpoledne od západu až jihozápadu budou přehánky nebo občasný déšť četnější, místy bouřky, které mohou být i výraznější. Později večer a v noci ubývání srážek. Naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu jich cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podnuží v písni a tanci se uskuteční v Trnonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podnuží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Pedro tu bylo, když si měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když si myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, údržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Správa železnic připravuje vysokorychlostní trať z Brna do Rakvic. Tato nová trať má být součástí spojení mezi Prahou, Brnem a Bratislavou a v budoucnu zkrátit cestování mezi těmito městy. Stavba úseku z Modřic do Rakvic za zhruba 60 miliard je plánována asi od roku 2030. Železničáři už začali vykupovat potřebné pozemky a projekt získal souhlasné stanovisko z hlediska vlivu na životní prostředí.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večer polojasno, od západu postupně s velkou oblačností s malou možností výskytu přeháněk, noční teplota 17 až 14. Zítra na jihu Moravy oblačnost, počátku jen výjimečně přeháňky, spíše v západní a severní části kraje. Během odpoledne od západu až jihozápadu budou přeháňky nebo občasný déšť četnější, místy bouřky, které mohou být i výraznější. Později večer a v noci ubývání srážek, naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8.

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Pedro tu bylo, když si měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když si myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, údržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Břeclavsko má nejvyšší počet srážek vozidel se zvěří v přepočtu na délku silniční sítě v Jihomoravském kraji. Od října loňského roku do března letošního policie a záchranné složky zaznamenaly 336 nehod. To představuje téměř 60 havárií na každých 100 kilometrů silnic. V celém kraji došlo za stejné období k 1768 střetům se zvěří, což je podle odborníků rekordní číslo.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večer polojasno, od západu postupně s velkou oblačností, s malou možností výskytu přeháněk, noční teplota 17 až 14. Zítra na jihu Moravy oblačnost, počátku jen výjimečně přehánky, spíše v západní a severní části kraje. Během odpoledne od západu až jihozápadu budou přehánky nebo občasný déšť četnější, místy bouřky, které mohou být i výraznější. Později večer a v noci ubývání srážek, naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podnuží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podnuží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Veselska.
2: Veselí nad Moravou dokončilo první etapu obnovy krajiny v okolí města. Na zhruba 8 hektarech vznikly nové biokoridory s více než 4,5 tisíci stromy a téměř 3 tisíci keři. Město na výsadbu získalo evropskou dotaci ve výši 21 600 000 korun a teď začne tříletá péče o nové porosty. Pokračovat budou i další etapy, například v lokalitě pod Radošovem a později na pravém břehu řeky Moravy.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer polojasno, od západu postupně s velkou oblačností s malou možností výskytu přeháněk, noční teplota 17 až 14. Zítra na jihu Moravy oblačnost, počátku jen výjimečně přehánky, spíše v západní a severní části kraje. Během odpoledne od západu až jihozápadu budou přehánky nebo občasný déšť četnější, místy bouřky, které mohou být i výraznější. Později večer a v noci ubývání srážek, naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreň. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.
3: Rádio Jich Cymbálka.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Moravští vinaři získali 4 ze 7 titulů šampiona na mezinárodní soutěži Rieslingu Vlašských Gros du Monde, kterou letos poprvé hostil Mikulov. V silné konkurenci 356 vín z 8 evropských zemí uspěli vinaři z Mikulova a Dolních Dunajovic. Tituly šampionů získala vinařství McQueen, Number 44, Volařík a vinař Martin Šebesta.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer polojasno, od západu postupně s velkou oblačností s malou možností výskytu přeháněk. Noční teplota 17 až 14. Zítra na jihu Moravy oblačnost, počátku jen výjimečně přeháňky, spíše v západní a severní části kraje. Během odpoledne od západu až jihozápadu budou přeháňky nebo občasný déšť četnější, místy bouřky, které mohou být i výraznější. Později večer a v noci ubývání srážek. Naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trnonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Pedro tu bylo, když si měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když si myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, údržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Správa železnic připravuje vysokorychlostní trať z Brna do Rakvic. Tato nová trať má být součástí spojení mezi Prahou, Brnem a Bratislavou a v budoucnu zkrátit cestování mezi těmito městy. Stavba úseku z Modřic do Rakvic za zhruba 60 miliard je plánována asi od roku 2030. Železničáři už začali vykupovat potřebné pozemky a projekt získal souhlasné stanovisko z hlediska vlivu na životní prostředí.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večer polojasno, od západu postupně s velkou oblačností s malou možností výskytu přeháněk, noční teplota 17 až 14. Zítra na jihu Moravy oblačnost, počátku jen výjimečně přeháňky, spíše v západní a severní části kraje. Během odpoledne od západu až jihozápadu budou přeháňky nebo občasný déšť četnější, místy bouřky, které mohou být i výraznější. Později večer a v noci ubývání srážek, naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: mě lubi, lubi
1: rád,
0: mě lubi.
1: Mě máma rád, máma rád, mě máma rád.
0: Lubi mě lubi, lubi mě lubi, lubi.
1: Máma rád, mě máma rád, máma rád.

0: Právě posloucháte Rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Tak u nás na chatě jednou šel takhle mravenec.
2: Jo, teda šel normálně pochodník, no pochodník jsme neměli.
1: No prostě tam šel takhle okolo nás. Nes na zádech kládu několikanásobně větší, než byl on sám. To je zajímavý, to mravenci dělají. Jestli mají přidáno, nebo... Ale dělají to. A já jsem na něj koukal, pak jsem mu tu kládu vytrhl z ruky, jo, a zahodil jsem mu ji úplně opačným směrem, jo. Takže on už neměl důvodu někam tu kládu nést a přesto šel stále týmž... A přesto šel stále týmž...

Takhle dělají v rozhlase Vánici. Kají. Už zmrz. No a jak zmrz, tak šel. Ne, jak šel, jo, víte, co chci říct? Já taky ne. To jsme dva, vlastně všichni. No, že šel, víte, ne, já jsem chtěl říct, že když jsem mu jí vytr z ruky, tak on tam šel, oni ho čekali, že jo, tam na pile. V tom skladě, jo. Vedoucí ho čekal, jo. A teď si představit, že on tam stejně šel a neměl jí. A teď tam, on si tam přijde suverénně, frajíreček bez kládičky, jo. Teda, co mu řekli, víte? Co mu řekl ten vedoucí, já bych nechtěl být v jeho krunýři. No ale že tam stejně jde, víte? A to jsem chtěl říct, že kolem nás tisíce let chodějí mravenci a mají nějakou svoji organizaci práce a nějak to zvládají to celkem pořád. A že taky možná, že kdyby, jo, s nima navázali nějakou družbu nebo něco. Ne, ale... se jich zeptat, ty jejich zkušenosti předat, oni by nám taky předali, pak bychom si to předávali. A přijít takovýmu, nalejt mu tu, třeba si s ním ťuknout mu, nalejt tu jeho oblíbenou kyselinu mravenčí. No a pak by takový mravenec to třeba vykecal, jak jim to tam chodí, nebo takhle, a, tak chytil, jo, a no ale takový problémy si musíte řešit vy sami, chlapci a děvčata. To není myslitelný, abych já neustále mezi vás chodil a podával vám pomocnou ruku. Já myslím, že mezi vás, že už jste na to dost starý. Do příště udělejte si takový kroužky. Ty slabší pomozte těm silnějším. A vypočítejte to, až to budete mít hotový, přijďte za mnou, já vás vyhodím, víte. To jsou pořád řeči o nějaký humanitě a odraselných hnojivech a kudy chodí, mravenec to neví nikdo. Já to zkazil. Já jsem myslel, že jak řeknu ty hnojiva, že je to taky jako, víte, jako, že hnojivo přeci jenom nevoní nějak. A že se budete smát, že už to bude jako konec na konec. Ale já jsem to zkazil. Ne, ale to je tím, že já jsem tam dal to draselný. Ono to není ono. To není. To je už, jak je to draselný, už je to ta umělá odtina, jo, a už ani ta chuť už... Tak jak bychom to zakončili? Tak já vám řeknu, já řeknu, prostě až tam budou potom ty hnojiva, tak normálně se zasněte a já půjdu pryč. Ne ještě! Jak divej, on se do toho pustí. Ještě jsem nedal pokyn, normálně. Normálně, jo, teďka sejte, nic. Nic se neděje, že jo, no jsme tady, viď, sedíme, nikdo nic, jo, čekám, dívám se na mě, ani se nehnu, čekám a zase dřív, pozdějc, čekám, počkám se, no tak, jak malí kluci všichni. Dívám se na mě, až já teď tady vypustím hnojivo. To je konec.

oslušném taxikáři. Magistrát hlavního města Prahy asi nevěděl, co s modrou barvou, a tak vymyslel modré čáry. Udělal prostě v ulicích čáry-máry fuk a není kde zaparkovat. Kvůli čemu jsem si asi kupoval Smarta, to krátké vozítko jako z autodromu, které se vejde všude. Vejde, ale když ho necháte za modrou čárou, přižene se hladovej sup jménem odtahová služba, drapne ho do zobáku a odnese vám ho do svýho hnízda někde ve Vysočanech. A vy se tam musíte doplahočit, ztratíte 2 hodiny času a vyplajznete 2000, aby vám ho milostivě vydali. Jenomže vážení páni radní, já to mám z domova na autobus 20 minut rychlé chůze a tu právě už moje kolena odmítají vykonávat. A jelikož jsem osoba samostatně výdělečně činná, musím se činit. Já pořád ještě dabuju, recituju, moderuju podnikové akce, sem tam si štěknu v rozhlase, na konkurzy chodím, já se prostě musím ohánět, rozumíte? A ráno nejsem k probuzení. To já si můžu 100krát říkat, přivstaň si, Arnošte, a volnou procházkovou chůzí pěkně dokráčej tou nekonečnou ulicí úplně stejných řadových domků a potom do kopce na tu větrnou lávku přes magistrálu až na stanici autobusu. Ale nepřivstanu si, protože když se mám ráno rozhodnout mezi krásnou 1/4 hodinou spánku a pitomým autobusem, autobus to spolehlivě projede a já volám taxi. Kolega Lněný mi doporučil, že pro tyhle případy je dobré mít svého taxikáře. Vyplatí se to. Je spolehlivý, neokrádá, váží si vás. A když je inteligentní, je s ním příjemná řeč nebo ticho. To on už právě ví, co zrovna potřebujete. A hned mi doporučil svého pana Otrubu. Je prý tak slušný, že budu valit oči. Když jsem vyšel z domu, taxík už na mě čekal. Řidič seděl za volantem a četl vázanou dosti velkou knihu. Pak ji odložil a vyskočil, aby mě přivítal. Byl to asi 45letý urostlý chlápek s pevným stiskem ruky a s pohledem z očí do očí. Přeji dobrý den, jmenuji se Vlastimil Otruba. Sedíte raději vepředu či vzadu, řekl. Na předním sedadle ležela jeho kniha, tak jsem se posadil dozadu. Ocenil jsem, že v autě bylo čisto a rádio nehrálo. Na vnitřním zrcátku se nehoupal žádný oběšenec v podobě medvídka nebo fotbalisty. V pravé části palubní desky byl upevněn jen doklad o licenci a vedle něho javorový list zatavený v igelitu. Co to čtete? Zeptal jsem se, když se rozjel. Na dvoře Vévodském a Ráj světa. Jsou to 2 Jiráskovy novely v jednom svazku, řekl taxikář a pravou rukou knihu rozevřel. Je to vydání na křídovém papíru s ilustracemi Adolfa Kašpara. Pěkné, že? Naklonil jsem se přes přední opěradlo, abych viděl na barevný obrázek. Hezký obrázky to má, řekl jsem. A to už jsem pochopil, v čem spočívá slušnost taxikáře Otruby. Ten člověk mluvil spisovně. A to tak dokonale, že se nedal vykolejit. Koukám, že máte pravej blatník štrejchnutý, řekl jsem, aby řeč nestála. A Otruba na to. Ach, pravý blatník, už jsem objednán u klempíře. Vy budete z Moravy, řeknu, protože si to jinak vysvětlit nedovedu. Z Karlína, pane Hošku, odpoví mi 5. pádem, který je už na vymření. Onehdy jsem vezl 2 děvčata a ta si také myslila, že jsem z Moravy. Dorazil to. Děvčata si myslila, dneska už neřekne ani hlasatel v televizi. Člověče, vy mluvíte jako kniha, povídám. Počítám, že jste bývalý učitel češtiny, nebo co? Mám střední průmyslovou školu elektrotechnickou, odpoví s úsměvem. A na průmyslovce vás naučili takhle ovládat češtinu? Ano, řekne. A tak jsem si občas vozil zadek taxíkem a dostával od pana Otruby dávky spisovné mateřštiny. Byl to spolehlivý člověk. Když jsem mu v noci zavolal z vinárny u šuterů, stačilo říct, Vlastíku, jsem v Palackého ulici. A z telefonu se ozvalo, v Palackého ulici? Já jsem na Letné a provoz je mírný. Mohl bych u vás být do 15 minut.
a byl. Pravda je, že jeho vytříbená řeč působila v tom dnešním upatlaném vyjadřování ušlechtile a nečekaně, asi jako kdyby na smetišti vykvetla růže. Ale co je moc, to je moc. Když mi jednou sdělil, že viděl v televizi manéž Bolka Polévky, povídám, tak to už si přepís k vlastíku. Ten člověk se jmenuje Polívka, tak mu nemůžeš říkat Polévka. Omlouvám se, Arnošte, to mi ujelo. Ale Polévka zní lépe, řekl Otruba a na adresu zbrklé babky, která nám málem vběhla pod kola, poznamenal: opatrně, dámo, opatrně. Ty, poslechni, Vlastíku, když už jsme u toho Polívky, nenechal ty se zpřeměnovat? Napadlo mě. Nechal, přiznal se skoro stydlivě. No to je neuvěřitelný. Tak ty jsi byl normální Otruba. Ano. A jak jsi to, prosím tě, zdůvodnil? Řekl jsem, že ve mně příjmení vzbuzuje odpor a koupil jsem té úřednici poměrně drahou bonboniéru, řekl Otruba. Čtenář si možná všiml, že už si tykáme a správně tuší, že jsem se s tím zvláštním člověkem rychle zblížil. Horší bylo, že jeho řeč byla nakažlivá. Ptal se mě, jestli mám na chalupě pitnou vodu a já s blblej tou jeho správnou mluvou jsem řekl, máme tam spádový odovod. Odovod, rozumíte? Hamba mě fackovala. Ale ať jsem šťoural, jak jsem šťoural, nemohl jsem se dopídit, kde se ta jeho úchylka vzala. Vlastíku, zapátral jsem, neříkej mi, že ty jako obyčejný kluk z Karlína si od malička takhle vzorně mluvil. To by tě přece kamarádi museli zabít. Od malička ne, to přišlo až potom. Usmál se Otruba za volantem. Po čem? Až na průmyslové škole, řekl a úsměv mu trochu pohasl. A že ty neřekneš z prostýho slova, člověče, povídám. A Vlastimil mávne rukou a řekne, ale to já si někdy i zakleji. Jak si zakleješ, zajímalo mě. Například řeknu herr Švec, herr Deck, nebo dok Prkmančic. A tím si neulevíš, kamaráde, takový náhražky jsou na prd. Nebo řeknu i kurník. Ale to už musím být setsakramensky rozčílený, přiznal se Otruba. Nevolal jsem ho samozřejmě každý den, to bych projezdil kalhoty. Dopřával jsem si ho tak dvakrát do týdne jako drahou pochoutku. Jednou jsem zase zaspal a můj taxikář měl 30 minut na to, aby mě dopravil do rozhlasu Regina v Karlíně. Jak si tak hledal různé náblížky, na Žižkově to vzal Štítného ulicí a tam jsme narazili na Supy. Zastavili těsně před námi. A do prdele, povinám. To je tady nepříjemné, řekl Otruba a ohlíd se dozadu, že zacouvá. Ale za námi už se naštosovali další nešťastníci. Tak jsme stáli a bezmocně koukali na tu sehranou partičku nemilosrdných lovců aut, jak si oběť před únosem fotografujou, podebírají a hákujou. A v tom nějaký nedočkavec za námi dlouze zatroubil. Jeden z těch lovců, mladík malé postavy, jako by dostal žihadlo. Na vteřinu u odtahové plošiny znehybněl, pak stočil oči k našemu autu, odhodil lano a sundávaje si pracovní rukavice pomalým krokem, kterým dokazoval, že má na rozdíl od nás času dost, došel až k nám. Trhnutím otevřel dveře u řidiče a z huby mu vyšlo: co troubíš, hovado, chceš přes dešku? Jak se dalo čekat, můj řidič mu to neoplatil stejnou mincí, ale s úsměvem řekl: mýlíte se, pane, to jsem netroubil já. Nekecej, vole, a polez ven. Popad ho tetovanou pazourou za límec saka. To mě dožralo. Vydrápal jsem se z taxíku a povídám: komu tykáš, ty smrade zaprcatělá? Ty drž hubu, dětku, uzemnil mě a v tu chvíli se z auta za námi vyklátil chlap jako Almara, postavil se před prcka a zhora mu ledově oznámil: to jsem troubil já. Jestli mi chceš dát přes držku, tak máš možnost. Zlý prcek tu možnost ve vteřině zvážil, upliv si na dlažbu a se slovy kurva práce se vrátil ke své plošině živitelce. Když jsme se konečně rozjeli, povídám: Vlastíku, já tě nechápu.
jak ty můžeš v takové situaci a po takových urážkách mluvit jako v Nobel restauraci? Jazyk, rozumíš, to je nástroj, jako třeba varhany, a je vybavený spoustou rejstříků. Jedno táhlo má na sobě napsáno putika, druhý rodina, třetí úřad, čtvrtý přednáška, pátý třeba ložnice. A ty hraješ pořád na jeden rejstřík. Ty se ochuzuješ, člověče, neulevíš si, žádnou ženskou tou svou sterilní řečí nevzrušíš. To takhle mluvíš s manželkou i v posteli? Jistě, řekl. A co, když se rozpálí a ujede jí nějaký vulgární slovo? To se jim stává. To bych jí hnal bíkovcem, zasmál se. Vy používáte bejkovec? Zadoufal jsem, že jsem konečně objevil nějakou jeho zvrácenost. Ne, ne, to bylo řečeno obrazně, odpověděl. Bylo teplé jaro. Otruba řídil jen v tričku s krátkým rukávem a mě překvapilo, jaké má na rukou slušné svaly. Ty chodíš do posilovny, že máš takovýhle boule? Zeptal jsem se. Ne, posiluji doma. A kdysi jsem také zápasil. Ty jsi zápasil? Přímě jsem se podivil. Proto to povolání je to dobré. Už dvakrát se mi to vyplatilo. Chtěli tě okrást. Ano, a pokaždé to bylo kránu. To má člověk u sebe celou tržbu. Jo, a říkali si nejspíš, tenhle ten slušňáček, co mluví jako pastor, nám neublíží. Ano, asi je to oklamalo, usmál se Otruba. A jak to dopadlo? Prvnímu jsem zlomil ruku a v druhém případě jsem mu vykloubil pravé rameno, což bylo velmi bolestivé, takže jsem ho hned poté zavezl do střežovické nemocnice, vzpomínal Vlastík. No to je nádhera, šťouknul jsem ho lásky plně pěstí do bicepsu. A proč si teď toho pindoura drzího odtahovýho nezmáčk? K tomu sahám jen v krajních případech, řekl, a ten ještě nenastal. Pak jsem dostal nabídku na moderování podnikového večírku v Chrudimi. Doprava i nocleh hrazeny. Tak jsem povolal Otrubu. Po večírku jsme si objednali lávičku zeleného veltlínu a když jsme se shodli, že víno se povedlo, pak ještě dvě. Hezky jsme se rozkouřili a alkohol, ta metla lidstva, nám tentokrát ukázal svou vlídnou tvář a otevřel nám srdce. Já mám v takových chvílích potřebu vykládat o svých milostných zklamáních. A tak jsem Vlastíkovi vylíčil svůj nezahojený příběh o krasavici Nadě, která mě odkopla, jako brankáři odkopávají míč od brány až na polovinu soupeře. A to zřejmě Vlastíka přimělo, že zvedl sklenici, podíval se na mě skrz čirý veltlín, napil se a řekl: v posledním ročníku průmyslové školy přišla nová profesorka češtiny. Jmenovala se Eliška a bylo jí 26. Příjmení ti neřeknu. Byla tak krásná, že jsem z toho onemocněl. Popiš mi, potřebuju si ji představit, žádal jsem. To nejde. Ta její krása byla v součtu, rozumíš? Když se sečetla vzdálenost očí, úhel náklonu hlavy, způsob chůze a hlas, zejména ten hlas, pak teprve to dávalo ten smrtící součet. Byla velká, malá, potřeboval jsem vědět. Byla drobnější, všechno měla drobné. Ruce, nosní dírky, člověk si říkal, jak ti může dýchat, uši. Uši byly vždycky vidět, protože nosila vlasy vyčesané nahoru, snad aby vypadala větší. Když diktovala, procházela se uličkou mezi lavicemi a roznášela po třídě svou podivnou vůni. Ale to nebyl jenom parfém, Arnošte. Tam byla nějaká přidaná hodnota z jejich pórů. A když se zastavila u mé lavice, aby se mi podívala do sešitu, byl jsem na omdlení. Pište, Otrubo, cože nepíšete? Položila mi lehce ruku mezi lopatky a já se celý zachvěl, což musela cítit. Říkala ti Otrubo? Ano, i když jsem se ještě jmenoval Otruba. To byl takový její žert. A já začal vynikat v češtině a téměř propadat v ostatních předmětech. Četl jsem veškerou doporučenou literaturu, a to nahlas, nebo aspoň polohlasně. Maminku to budilo a volala z pokoje: Vlasto, nemůžeš si číst jako jiní lidi pro sebe?
A já odpovídal popravdě, že nemůžu, protože tím polohlasným čtením krásné literatury jsem mluvil jako ona, rozumíš? Ty knížky mě nevzrušovaly dějem, ale že ke mně mluvili její řečí, jako by to byly její rty, rozumíš mi? No rozumím, Vlastíko, jak já ti rozumím, řekl jsem. Otruba počkal, až nám číšnice otevře další láhev, a když se vzdalovala, s pohledem na ní pokračoval. Jak ta mi učarovala. Jednou jsem zbyl ve školní jídelně jako poslední. Přisedla si ke mně a řekla, Vlasto, nesmíš se na mě při hodinách tak dívat, mě se pak těžko vyučuje. Ano, řekl jsem. Ona se vděčně usmála, lehce mi stiskla rameno a odešla. Kolikrát já si ta její slova opakoval. Znamenalo to přece, že o mém trápení ví. A také to znamenalo, že jí to není lhostejné. Když potřebovala dobrovolníka pro školní knihovnu, okamžitě jsem se hlásil. Potom jsem psal kartotéční lístky a čísloval a řadil knihy. Seděl jsem v knihovně za jejím stolem na její židli. Věřil bys tomu, Arnošte, že kluk může smyslně milovat židli? No aby ne, kamaráde, když na ní seděla, člověk ty židli závidí, povídám. Ano, byl Vlastík potěšen, že jsme na jedné vlně. Když tam nebyla, to sedadlo, tu sedací plochu od ní vyhlazenou, rozumíš mi, jsem hladil jako nějaký fetišista. A když tam byla, chtěl jsem mít už jasno, jestli mu paní profesorka něco dovolila. Stalo se, že jsem seděl na její židli a psal do knížky inventární číslo. Přistoupila ze zadu k opěradlu, takže jsem se ocitl přímo v epicentru její vůně a řekla, Vlasto, ty když se zamiluješ, tak je to zřejmě napevno, mám pravdu? Ano, řekl jsem. A nic ti nevadí, věkový rozdíl, že mi moje povolání takové věci zakazuje, nic. Nic, odpověděl jsem. Pohladila mě prsty po krku

a dožadoval se souhlasu. To bylo normální vyznání, ty blázne, řekl jsem. A přišel poslední den školního roku. Krásný červnový den to byl. Nadechl se Vlastík k závěru svého vyprávění, kterému ani opilost neubrala na spisovnosti. Koupil jsem na náměstí Cyrila a Metoděje 3 ještě nerozvité růže a ukryl je na školní chodbě do elektroskříně. S vysvědčením v kapse a s kyticí v ruce jsem pak zaklepal na dveře školní knihovny. Dala květiny do vázy a řekla: já jsem ti utrhla javorový list. A podala mi ho v přeložené čtvrtce, aby se nepokroutil. Vy jste plakala? Zeptal jsem se, když jsem jí pohlédl do očí. Trochu, usmála se. Pamatuji si, že ze školního dvora byli slyšet ptáci. A ten hlasitý ptačí nářek se odrážel od stěn budovy a mně připadalo, jako by tam bylo víc ptactva, než ten dvůr mohl pojmout. Jako kdyby ptáci zoufale chtěli ze dvora ven, ale nemohli. Proč nevyletí někam nahoru, když mají křídla, řekl jsem. To nevím, zaprtěla hlavou a na tváři měla slzu. Pak zavřela oči a objali jsme se. Ale jak, Arnošte, jako dvě půlky jednoho tělesa, které kdysi někdo přelomil a teď se spojily. Veškeré výčnělky na tom zlomu zapadly do svých prohlubní a všechno bylo najednou zase celé. To se nám stalo. Zůstali jsme opřeni o regál z beletrií, kde byla na hřbetech knih jména autorů odjíděl. Alfred Jarry, Zdeněk Jirotka, Jaromír Jón, James Joyce, Josef Jungmann a nejvíc tam bylo Aloise Jiráska. Objímal jsem svou profesorku češtiny a nehýbal jsem se. Na hrudníku jsem cítil její drobná ňadra a její nohy svíraly mé koleno. Byla to pravda. Bál jsem se pohnout, aby to trvalo. Pak někdo hodil z okna třídy na dvůr bouchací kuličku a ptáci se stlukotem křídel vznesli k nebi. A já, ačkoliv jsem se, Arnošte, nepohnul, jsem letěl s nimi, až se mi z té netušené výšky dostavila taková závrať, jakou jsem potom s žádnou ženou neucítil, řekl můj taxikář. Neblázni, chceš tím říct, že jako úplně, řekl jsem. Ano, přesně, to chci říct, odpověděl Vlastík a napil se. A co bylo pak? Po prázdninách jsem několikrát čekal před školou a pak mi řekli, že se v létě vdala za nějakého cizince a emigrovala do Kanady. Už jsem ji nikdy neviděl. Takhle by moje vyprávění o slušném taxikáři mohlo skončit. Ale to byste se nedověděli o tom, co se nám stalo v ulici ve Smečkách. Otroba mě touhle jednosměrkou vezel do Opletalky a někde před námi se stala bouračka. Bylo jisté, že se hned tak nehneme. Vlastík si nervózně mnul ruce, potom kolena a pak se svěřil, že potřebuje na malou. Je to akutní? Zeptal jsem se. Velice. Mám dojem, že mi praskne měchýř, řekl a otřel si čelo, které se mu začalo rosit. Poradil jsem mu, že v hotelu, který jsme měli po pravé ruce, je hned za recepcí záchod a otruba tam vyrazil. Když se dlouho nevracel, vytáhl jsem klíček ze zapalování, zamknul auto a vešel do hotelu. Už za skleněnými dveřmi jsem zaslechl hádku. Čeho tím chcete dosíci, člověče? Vám se nikdy nechtělo na stranu? Volal taxikář otruba, zoufale upíné oči na dveře se zlatým panáčkem v cylindru. Já vám po pátý říkám, že to nejsou veřejný záchodky, ale toalety pro hotelový hosty. Stál před ním rozkročeně holohlavý ramenatý pablb od bezpečnostní služby. A pak jsem na mou duši slyšel Vlastíka, jak řekl: pane, chovejte se slušně a polipte mi prdel. A s těmi neuvěřitelnými slovy nabral sekuritáka ramenem ze spodu tak, že přepadl přes recepční pult. Když Vlastík zmizel na toaletě a bezpečnostní agent se jako bizon vydal za ním, aby mu zabránil v močení, povídám: člověče, vy nepoznáte ministra vnitra?
Nakaď

se zalapal po dechu. A když se otruba vracel ze záchoda, salutoval, dokud jsme nevyšli na chodník. Použil jsem ten rejstřík, jak se mi doporučoval Arnošte. A člověku se opravdu uleví, řekl můj slušný taxikář.

0: Radio Jich, cymbálka.
1: Františku, Františku, co jsi mi to udělal? Takhle mě opustit. A to jsme chtěli v pondělí malovat. Ale to seš celej ty. Než bys mi doma s něčím pomohl, tak si se vždycky radši vypařil. Ježíši Kriste, když jsi odešel na půdu s tou prádelní šňůrou, tak jsem si říkala, polepšil se, vidí, co mám prádla, tak chce aspoň věšet. Ale že sebe, Franta, no to mě nenapadlo. Co já si teď na tom světě samotná počnu a s malířema na krku.
2: Omlouvám se, jestli ruším, ale je tohle to poslední rozloučení s mým nejlepším kamarádem?
1: To nevím, ale je to poslední rozloučení s mým nejlepším manželem, protože ty čtyři před ním stály za prd. No,
2: máte pravdu, František, ten měl srdce ze zlata.
1: Děte, já to ani nevím. Já vím jenom o zubech. No. Na ty jsem mu dala já, víte, a on vždycky říkal, že mi to jednou vrátí, no.
2: Kolik vám visel?
1: 2 dny. No. Když se dlouho nevracel, tak já jsem si říkala, Hergot, tolik prádla přece zase nemáme, že jo? A pak jsem ho našla na té půdě. A vy znáte Františka odkud?
2: Já ho znám jenom od oka.
1: Jo, tak, jako od vidění.
2: Ne, od oka, my jsme se scházeli každý čtvrtek na oko.
1: Jo, na oko jste se scházeli, no, aby nikdo nevěděl, že jo, no. Ale to jste nemuseli.
2: Ne.
1: Já jsem to věděla. Tak to jste byl vy, s kterým každý čtvrtek chodil do toho lesa na dříví.
2: Ne, se mnou chodil do hospody na pivo.
1: No, on vždycky říkal, už musím jít, protože tam mám sekiru.
2: No, tak tu tam má pořád, víte.
1: Jo, no. A nemohl byste mi přinést domů, abych měla všechny Frantové věci pohromadě, víte.
2: Spolehněte se.
1: No.
2: No a právě proto jsem taky tady. Já to nerad říkám, ale on Franta v tom voku prohrál, paninko, úplně všechno, všetičko, a nakonec prohrál to nejcennější, co měl. Povídá, dávám do hry tu, co mám teď na krku.
1: Ježiš, tak on prohrál i kravatu.
2: Asi takhle, paninko, jo. Aby se všechny dluhy srovnaly, tak já jsem vás přišel požádat o ruku.
1: A co s ní jako budete dělat?
2: To ještě není všechno, já jsem si to sepsal, abych na nic nezapomněl, takže ta pračka ta tolik nespěchá, proto si přijdu, až postavím garáž.
1: Jo, on prohrál i nějaký cihly.
2: Ale ne, auto.
1: Cože?
2: Auto.
1: Auto?
2: No.
1: Auto?
2: Ano.
1: No to já snad nepřežiju.
2: No tak tím by se to velice usnadnilo.
3: Já se omlouvám, jestli jdu pozdě, jo, ale... Je tohleto poslední rozloučení s panem Františkem?
1: Jo, tady leží, no.
2: Pane Bože!
1: A vy jste kdo?
3: Já jsem Levoboček.
2: No tak viděl, že vám po Fandovi přece něco zůstane.
1: Jo, a co? Jo, jo, vy jste mi něco přines, pane Boček.
3: Levoboček! Pane Bože!
1: Ježišmarja, vidíte to? To cizí člověk.
2: No
1: a takhle mi ho Fandu oplakává.
2: No já bych neřekl, že bude tak úplně cizí.
1: Že by příbuznej.
2: Přihořívá.
3: Tatínku!
2: Hoří!
1: Ten konec.
2: A já myslel, že dělá chyby jenom v kartách.
1: No ne, tak on se... Dokonce jednou spustil s nějakou ženskou?
3: Ne jednou, 3krát.
1: Jak 3krát?
3: Já mám ještě 2 sestřičky.
1: Ne.
3: Jo, ale ty jsou úplně od jiných maminek, víte, takže buďte klidná, to šlo úplně mimo vás.
1: Ale ne.
3: Ale jo. Ale víte, co je zajímavý? Já taky hraju mizerně karty, takže jsem vlastně po něm zdědil nějaký geny, že jo?
4: Tak to teda ne. Tady dědím já. A všecko. A jestli měl nějaký ty geny, tak ty taky. Rozumíte? Ačkoliv by to bylo moc divný, kde on by sehnal geny, že to on nikdy nebyl v Japonsku.
2: To jsou jeny. Geny, ty má každej, ty měli Franta.
4: Jo, no. A kde teda jsou?
2: No to já nevím. No.
4: Ježišmarja, že on je ten sičák taky prohrál v kartách.
3: Prosím vás, bude potom nějaký společný oběd? Já jenom, že jsem nejet od rána, tak...
2: Če, vydrž, já to zařídím. Paninko,
4: ano.
2: Ještě jsem se vás nestačil zeptat, jaké vaše ctěné křestní jméno, já jsem Jiří.
4: Já jsem Marie.
2: Tak Máňo, koukej ma za domů vařit.
4: No, co si to dovolujete?
5: Upřímnou soustavu. Odpusťte, ale s odchodem Františka se prakticky vůbec nedokážu vyrovnat. Tady, budeš mi chybět.
4: Vy jste znala našeho Fandu.
5: Znala je málo. Byl to nejlepší milenec v mém životě.
4: Cože? Vy jste...
5: Jeho tajná milenka.
4: Helejte, já jsem jeho veřejná manželka.
3: Já jsem Levoboček, těší mě. Nemám náhodou u vás taky nějaký sourozence?
4: Teda já ti řeknu, Franto, ty máš povedenej funus. Tady se ti sešla partička. Karban a děvky.
5: No dovolte? V životě jsem karty nehrála. Já ho milovala. Chlapa jako on už mi nikdo nedovede nahradit. No.
2: Mě ještě neznáte. Já shodou okolností tady po zesnulém přebírám veškeré kompetence, takže dovolte, abych se představil, já jsem Jirka Samec.
5: Nezlobte se, Samečku, ale Ferry byl jedinečný. No. Pravý muž. Přinesl mi vždycky i kytičku.
4: Ježiš, kytku.
5: Jak ten uměl být pozorný?
3: No, kdyby byl pozorný, tak tady já dneska nejsem. No.
4: Ale vy se do toho nepleťte, pane Boček.
5: On byl prostě nenahraditelný. Víte, normálně byl takový tichý, nenápadný člověk, ale v posteli tajfun.
4: Ježišmarja, prej tajfun. A mě nevofouklání nepamatuju.

0: Ubezpečuju vás, madam, že vám můžu zařídit menší průvan.
1: Ale nechte si to, prosím vás.
2: Jestli se mohu zeptat,
1: no,
2: jak skonal?
1: V posteli. No ale já jsem si ho tam nejdřív musela z té půdy odníst. To jste měla vidět, jak chudák visel.
2: No. U vás možná. U mě tedy nevysel nikdy.
1: Ježišmarja, to je zprostata.
0: Děvčata, přece se nebudete hádat, jak se ukazuje, Fanda měl hold širší záběr, no. Náhoda ho svedla na cestě.
1: Jaká pak náhoda, tahle ho svedla. Nechci říct co, nechci říct co.
0: Maruško, prosím tě, tady zbyl nějaký papírek, co Fandovi, vem to domů.
1: Jo, je to nějaký papírek, nějaký přeškrtaný čísla.
3: Ale koukám, že jedna, ho taky sázel.
1: 1, 3, 5, 8, 16, 32, no tak to teda hodně, co mi po něm bylo. 1, 3, 5, 8, 16, 32.
3: Teda, no, tak, řeknu vám, Macechovi, máte pro mě jedna čísla?
1: Tak.
3: Hele, to jsou stejný čísla, které tady čtu v novinách.
1: 8.
3: To jsou výherní čísla, které berou jackpot 35 milionů.
1: No, vidíte. Ježišmarja, Ježišmarja. Letidlo.
0: Ale rozstrány ti to nikde nevemou.
1: Nevemou. Já chci šňůru. Já chci za Fandou. Fanda.
0: Synku, tak to klaplo. Doufám, že máš ten správný tiket.
1: Ne, ten mám já. Herkot, ale dlouho se nám tady babka škubala, co?
3: Teda to byl nervák, já vám řeknu, já jsem se bál, aby se nekoukla do těch novin, že by viděla, že ty čísla jsou úplně jiný. No ale ta nám to teda spolkla s navijákem, co? Kam jí dáme teďka?
0: Tady? No a doufám, že nám ještě vezmou, ale já vám řeknu, děti, tohle to byl nejkrásnější fůnus mýho života.

začíná už sedmá část devítidílné četby na pokračování ze svérázného deníku Ostravaka. Jeho autorem je stále svou identitu skrývající Ostravak ostravsky. Jeho původně internetové zápisky do rozhlasové podoby upravil a s Vladimírem Polákem v ostravském studiu Českého rozhlasu natočil režisér Miroslav Zlínský.

kultura v kantýně. Po tým vraždicím večeru s komputerem kolem něho chodím po špičkách a malem se ho bojím zapnuť. Kura, taká malá krabica a ovládla mě, jak to železné kolco gluma. Na šichtě jsme s chlopami plkali při obědě o všecky možným, aby jsme nemuseli dumať nad tým, co je to hnědozelené v tým talířu. A řeč došla na Verna. Žila Verna. Tuž jasně, že tého francouzského bezruča, však znáte koho si jiného s takým jménem? Franta, ten z tu největší uhlopřičku, nás začal poučovat, že letos je to 100 roků, co žil, dožil. A aby nám asi dokázal, jaký je macher, pochválil se, že má doma plnou knihovnu jeho knížek. Nechtěl jsem se hádat, ale nedalo mi to a slyšel jsem se, jak se posměvačně ptám, jestli má těch knížek metr nebo dva. Nafuknul se jak nešikovný plavec a pravil, že jich má plnu řiť. Tuž to je možné, ale bez tak ani jednu nečítal, bo furt šumí na tu svoju kysňu. Ohnal se po mně, až je prý jeho roba začala chodit na aerobik a už není taká spuchla. Tuž jsem mu vysvětlil, že jsem myslel televizu. Já jsem ty knížky jako malý gist zbožňoval a mám kajsik doma tež určitě všecké. Nakonec jsme se nad těmi karbošami s tu divnou mačku doštěkali, jak čokli, kdo má doma víc Vernu. Tuž jak mali cipy. Ale jsme chlopi a hádky umíme řešit v klidu. Dohodli jsme se, že každý nafotíme svůj slupek Verneovek a porovnáme. Kdo ho bude mít větší, vyhraje flašu Ferneta. Dom jsem měl celkem klidný, bo mi bylo jasné, že v tým Fernetu smočím pisčisko já. V přecíní mi se cvaklo, že to možná bude trochu problém, bo já nemám knihovnu. Tužní, že bych byl taky barbar, paru knížek mám hluboko v šifoněře, bo nejsem schopný si jakusi k normální uschovňu na knížky kupit. Ní to jsem mě napsal dobře. Spíš v obchodách jsou samé také hnusné police, drahé jak cip, a žádná, co by mi pasovala do kvartyra. Já, to zní lepší. Zašmatral se mezi tými schovanými knížkami, ale mezi titulami jako Dospíváme v muže a Vinetu nebo Barbánek jsem žádného Verna nenašel. A do dupy. Přece jsem si to nevymyslel. Však tého nema jsem čítal, no ní? A i to o těch harantách, co paru roku nechodili do školy? A i ten přes měsíc v baloně? A tež to o tým děcku, co robilo štajgra na lodi. Nejvíce mi asi líbil ten bazmek, co potom robil ten burdel. Tež nesmím zapomenout na tu rychlovku kolem světa, ta byla tež dobrá. Fotrovi se moc líbilo to ocelové město. Měl to vystavené na čestném místě na polici hned vedle jakéhosi k titulu Úderník šichty, bo myslel, že je to o Ostravě. Foter, no jasně, knížky jsou u našich. Psychicky jsem se připravil a vyrazil. Po kávě, babovce a paru výčitkách od mámy jako vždycky jsem zavetřeč na knížky. Po půl hodině planých keců jsem se dozvěděl, že doma nic nemají, že jich zbalila segra. Segra, no jasně, jdu k ním. Cestu jsem se ohlásil tydlifonem. Segra byla nadšená a že si prý až přijdu na chvíli skočí na kafe s kamoškami. To víš, že já. Žádné kafe. To bych ty malé gizdy zas hlídal až do noci. Asi proto mi otevřela s takým kuním zichtem a bylo jí celkem jedno, čemu jsem přišel. Tuž ale nakonec mi aj kafe uvařila a mi bylo blbé jí řeknout, že nechcu, že už jsem měl jedno před chvíli u mami. Srkal jsem tu hnědu břečku. Kura kaj to kupuje? Co je to za značku? A je to vůbec kava? A zoptal jsem se na Verneovky. Vylezlo z ní, že to dala upřímnému synovcovi, ale v jeho pokojíku, ať si to najdu sám, bo ona tam mě vkročí. Tuž nevím, čemu se tam tak bala, bo mi jeho pokojík připomněl můj dětský pokojíček. Akurát plakaty na zděch byly jiné, jinak burdel a vrstva oblečení na zemi stejná. Z police, kaj byly knížky, jsem sdělal jakýsi hader, podle smradu dres, a pisk se mi roztáhnul, jak tému královi syru. Mojich 10 drahých knížek se tam na mě ščuřilo jedna vedle druhé. Pravda byly jakési špinavé a některé aj pokypané očeradla,
No, aspoň myslím, že ty bílé fleky byly žrádlo. Tuž ale to je aspoň známka, že jich ten Baraba čítal. Naskladal jsem komínek, cvaknul paru fotek, neodolal a zebral jsem dom na čítaní tu o tým divným kusku pevniny v mořu a valil dom. Vřeď syni se ještě segra zoptala, jestli nechcu dopít tu kavu. Trochu mě natáhlo, ale pocit budoucího vítězství to překonal a tak jsem to u vytahu, bo mě potvora dohnala, vyglgnul. Tuž jasné, že jsem vyhrál. Sice těsně o jednu knížku, ale vyhrál. Jak mi Franta předával tu tekutu vyhru, pravil, že sice prohrál, ale zas po dlouhé době viděl všecky příbuzné.

jak jsem prožil ty vajcové svatky. V pondělí ráno jsem stanul celkem brzo, abych zajel za mamu a segru trochu jich pošmigrustovať. Čím jsem starší cip, tím je mi to protivnější, ale mama trvá na tradicách a kdybych raz nedorazil na šmigrust, bez tak by mě vydědila. A já se tak těším na ten její moderní nabytek. Karabač jsem si koupil na Masarykaču od jakéhosi kťamana. Je to rok od roka dražší a dražší. Nejlepší s tím vydrbal foter. Ten před 20 rokami přivázal na vařechu 4 mašle a od té doby to používá místo karabača. Pravda, ty mašle už jsou prožrané molami a ta vařecha vypadá, jak by ju právě vytáhnul zrnca, ale aspoň každý rok nemusí uvalit půl sta, tak jak já. Z kvartýra jsem se vyplížil krok sun krok, jak moonwalker, bo ta věčně nadržená susedka každý rok na šmigrust hned ráno odemkne a nechá po otevřené dveře, aby kohosik ulovila. Raz jsem viděl jedného nešťastníka, který šel vybuchať dceru od druhého suseda na patře, jak u ní zaklepal a zavolal na ňu, že má otevřené dveře, chudák. Jak ho lapla, zabuchla dveře, radši jsem valil pryč, abych nic neviděl a neslyšel. K našim jsem dorazil za chvíli, bo jak víte, bydla 4 ulice ode mě. Symbolicky se mamu jebnul přes řiť, kýchnul na ňu trocha pitralona, co mi zůstalo 2 noc, a lapnul v obyvaku s fotrem na štamperlu. Už mi odpustil tu zdrbanou helmu a tak jsme fajně pokecali o Vítkovicách, o Zlíně a tak. Jestli Vítkovice postupia do finále, tuž koupím lístky a vemu fotra po dlouhé době do haly. Tuž ale jestli budu zítra hrať ve Zlíně tak jak dneskaj, tak ušetřím. Stejnak nechápu, jak to mohli ze 3-1 na série tak pokaňhať. Po třetí půlce už jsem musel fotra zarazit, bo jsem chtěl ještě za segru a nerad by jsem usnul v lokálce. Dalo mi to robotu, bo on jak začne slopať, tuž neví kdy přestať. Ještě jak jsem se v přecíni obuval, dones mi ještě jednu prý na cestu. Rozlučil jsem se, slíbil jsem mámě, že přijdu v nedělu na oběd a valil pryč. Druhý bud jsem si radši zavazoval až ve vytahu. Dole u schránek jsem potkal starou Maralikovu. Ptala se, jestli nechcu štamperlu a že mě už dlouho neviděla a že jsem vyrostnul. Kura, ty baby jsou na šmigrust, jak jeble cihlu. Cestu k sekře jsem z lokalky sledoval a počítal koledníky. Pobavil mě jeden přikuřený chachar, který se s karabačem v ruce přimotal ku škodovce, nastoupil, nastartoval a odjel. Kura Krištofi, kaj jste? Na šmigrust byste měli fajné kšefty. Segra mi otevřela, chvílu hrala překvapenu, ale jak jsem ju hodil do vany a pokropil sprchu, proklela mě do 9. kolena. Celou vodní akciu doprovodila malá neteř řevem pomoc, mamku topí nějaký úchýl, bo mě s tými mini vlasami ta malá trubka nepoznala. Jak ju segra uklidnila, lapla v obyvaku na křeslo a celou dobu si mě podezřivavo prohlížala. Segra mi potom donesla vajca, ale cosik se mi na nich nezdalo a hned jsem se zoptal, co je to za divnou barvu. Segra na mě vyjela, jak Schumacher z depa, že ať si priskusím sehnať na Velikonoce bílé vajca, a že na celé Dubiňani v Hrabovce nejsou den před Velikonocami barvy na vajca, tuž a jak se mi nelíbí a hnědé vajca nabarvené slupkami cibule, tuž ať si naseru. Uklidnil jsem ju, že to nevadí, že se mi líbí a že je to aspoň netradiční. Každý má malované vajca, tuž a segra je aspoň originální. To ju uklidnilo a nalela mi další štamperlu. Tuž nevím, nevím, u fotra slivku, u segry fernet, enem, aby mi chutnal oběd. Potem jsem se zoptal, kaj má ty další 2 mladé. Upřímný synovec prý letos poprvé vytáhnul malého na šmigrustový tah po známých babách na sídlišťu. Jak jsem pil 4. štamperlu, cvakli dveře a ti 2 dorazili z nadílku. Ten starší měl očiska jak saček skleněnek a táhlo z něho jak z prostějovské vratnice. Malý hned šel segře nabonzovat, že brácha se nějak divně motá.
I když je větší, jak mu segra jebla přes pisčisko, skleněnky se mu orosily a valil trucovat do pokojíka. Cestu ještě vykřikoval, co si o typ, že už je dospěli. Zbalil jsem si vajca a karabač, nechal jich v té příjemné rodinné pohodě a odmotal se na lokálku. Jak segra za mnou zavírala dveře, ta malá kopia segry vystrčila palu ven a prý, jestli jsem byl v Krymu, tuž mě zabili byste ju. Venku na dvoře jsem viděl bandu 4 koledníků, všetci tak okolo 14 roku, jak vycházali z kteréhosi k vchodu. Ten největší z nich hrabnul do igelitky, vytáhnul 4 vajíca a řekl cosik o ženským centru chlapského potěšenia a jebnul s nimi o zem. Potem hrabnul do kapsy a dal ostatním po pajce. Kura, tušti dnešní fakani si neumia vážit tradic. Místo vajec beru chechtaky. Tuškaj to jsme. Asi jsem cosik z toho řeknul aj nahlas, bo jak jsem šel pryč, jeblo mi jedno vajíco do hřbeta. V lokálce jsem chvíli schrupnul, ale zbudil mě jakýsi kpajtaš, kterému jsem chvíli rozespali do ksichtu tvrdil, že žádné oznaky na výměnu nemám, než mi ze cvaklo v pale, že je to revizor. Doma jsem se nemohl trefit do džury od kluča a asi jsem trochu halasil, bo dveře od susedy od rana po otevřené se otevřely naplno a ona v nich se mě zoptala, jestli bych nezašel na pokec a kafe. Tuž kafe jsem u segry neměl a proti susedovské obrané mechanizmy byly oslabené tým zastupem štamprdlí, co ve mně demonstroval, tuž jsem šel. Asi jsme fajně pokecali, bo jsem se zbudil okolo 5 odpoledně v křesle u ní, v obyvaku, u rozpitého zimného kafe. Tuž jasně, že jsme enem kecali, bo ona tež chrněla v polosedě na gauču a byla oblečena. Opatrně, abych ju nezbudil, jsem se zdvihnul a přesunul o kvartír vedle. Jak jsem si šel doma oplachnout pisčisko, oblel mě zimný pot. Do štajgrové žitě, od čeho mám na krku ten cucflek?

sobota s mamou na zahradě. Celý zbytek pondělka jsem strávil v nepříjemným zadumaniu a snažil jsem si vzpomnět, co bylo a co nebylo u susedy. Jestli co si bylo, tuž to, aby chodil kanalami. Do vytahu už ani nevkročím, abych ju náhodou nepotkal. Páté patro není zas tak vysoko a aspoň budu mít namakané nohy na letní cyklotury po knajpách. Týden uletěl, jak křidlo nešikovnému rogalistovi a blížila se neděla a mamin oběd. V pátek odpoledně zazvonil telefon a máma. Kecala skoro 10 minut. Jak jsem to sklapnul, vzpomněl jsem si na staré, už skoro zapomenuté pravidlo. Jak tě máma pozve na oběd, budeš muset cosi vytrpět. Buď minimálně hodinový monolog o těch gizdách z rodiny, co žádný nepřijde na navštěvu, anebo pomoct, když foter je po odchodu do důchodu zhnilý jak prožraný tram. A nebo jakusi k robotu. Včil jsem to schytal oboje dokupy. Prvních 5 minut probrala všeckých od segry až po strika Michala, kterého jsem viděl enem na svatební fotce od našich, a sem tam aj pochybuju, jestli vůbec existuje, bo jsem ho v životě živého nepotkal. Druhých 5 minut mamologu mi vysvětlovala, čemu musím sobotu do Heřmanic pro Feldu a že není lepší sobotní rozptylení, jak ju stravit v příjemné společnosti svoji věčně vyryvající mami na zahradě v Kijovicách. Třeba uvést zahradní chajdu do jarního provozu. Zahradní chajda. Nevím, kaj mama na ten název přišla. 4 stěny z umakartu, které vypadají jak garáž na kolo, kterou přinesla voda. Kůrník šopa. Já myslel, že už se ta barabizna rozpadla. Tuž to, abych si trochu doma zaposiloval, bo jak mě nechá po zimě přeryť zahradu, přemalovat venkovní stěny a přeterovat střechu, to abych si vzal příští týden nemocensku. V sobotu jsem před 8 vyjížděl z Heřmanic, bo podle mami rani ptače dal do skače. Jak jsem parkoval u baraku od našich, myslel jsem, že mě cip střeli. Před domem mama, segra, oba haranti a hafotašek, z kterých čuhali různé bebechy, od pytlu se semenama na travu až po barbiny od té malé. Tuž to je podraz. Aspoň, že upřímný synovec zůstal doma. Zoptal jsem se segry, jestli se jí konečně rozpadnul ten žigul, že musí jít s náma. Zle se na mě podívala a prý, že jak se mi to nelíbí, tak ať jedu lokálku. Tuž to je konec. Radši jsem zavřel pisk, bo bych nerad přišel o Feldu. Narvali jsme moju milovanou čistou krasotinku bebechami, dopředu si lapla mama, dozadu segra s gizdami a jeli jsme. Ještě ve zpětném zrcadle jsem viděl fotra, jak mi posměvačně mává. Gizd zhnili. Jak na svinu pozdě jsem si vzpomněl, že ta malá nemá sedět za mnu, bo mi za celou cestu tenisku masírovala hřbet. Ale neodborně, bo mě bolí ještě včil. Bestia. Mama se mnou dlouho nejela, tak mi furt kecala do řízenia, že jedu moc honem nebo moc pomalu. Jak raz pravila, řidičák sice nemá, za to má logické řidičské nadání. Normálně jezdím podle předpisu, ale tušil jsem, že mě čeká očistec až do večera, tak jsem radši spíchal. Od vodárny jsem se marně snažil předjet jakéhosi hňupa v bledě modré Fabii. Furt mi blokoval levý pas a nezleknul se ani mojich průduchů na přední kapotě, co mi tam nalepil ten kamoš z autoservisa. Jak se mi ho konečně u Teska podařilo předjet, chtěl jsem mu ukázat jeden prst do tého jeho brýlatého gzichtu, ale mama mě tak jebla po pazuře, že mě chytla křeč. Tuž jsem mu aspoň hodil myšku a ohromil ho tým zadním křidlem z burzy. Nevím, čemu se partia vždycky chlame, jak to vidí. Však když může být křidlo na normálním autě, čemu by nemohlo být na kombiku? No ni? Enem jsme zaparkovali na zahradě, gízdi vylezli z auta, popadli bebechy a začali si hrať na letiště. Lítali po zahradě jak blbí. Vydržel jsem to do té doby, než si začali hrať na nasranou mamu a tatu.
To střídavo lezli do auta a ven a vždycky jebli dveřami, až se zatřepalo čelní sklo. Tuž to jsem pravil dost. A dva nasrané zamračené kzichty šli naháňat kočku od susedky, že jí prý zrobia loďku a bude kapitanem na potoce. Borak mali. Segra mezi tím rozložila leátko a začala se opalovať. Mama šla vařit oběť, který přivezla sebu, ale předtím mi do ruky vrazila ryč a ukázala mi místo, kaj kdysik asi býval záhon. Po dvou hodinách ryti v té celině jsem byl na šrot. Kontrolní otázka. Jak daleko doletí otravná čivava ze sousední zahrady? A. Přes živý plot zpátky do zahrady? B. Přes živý plot a zahradu až ku studni? C. Přes otevřené sousedové okno až do kuchyně? Tušní, že bych neměl rád zvířata, ale jak se mi na vlastní zahradě otravný mini čokel od suseda, kterého moc nemusím, zahryzně do nohavice, měním se ve fibingerku. Musím najít v plotě tu džuru, kterou ta potvora leze. Bez tak využívá jakéhosi krtince. Před obědem mě mama poslala do sklepa, který máme pod tu barabiznu. A kaj si foter vždycky chladíval piva pro kompoty. Zdvihnu poklop, lezu dolů a naraz mám mokro v butách. Kurník šopa, rožnu světlo a čumím jak pinc na puk. Pohroma. Ve sklepě vody jak v ďuravým kajaku a ve vodě plavu kompoty jak špunty z vína. Některé jsou aj na křaple. No ty budou určitě moc dobré. Tuž to přece nemůžu povědět mamě. První by mě zdrbala, co budem žrat jako přilohu, a potom by mě to nechala vykyblovať. Tuž to ni. Vylezl jsem ven a pravili, že kompoty nebudu, bo jich loni asi zapomněla zrobiť a žádné tam nejsou. Pravila mi, jestli si o ní myslím, že je tak blba, jak vypadá, a prý, že tam je kompotu, že by s tím nakrmila celý senát. Ještě chvíli jsem ju přesvědčoval, ale moc se mi nedařilo, bo nakonec se nasrala, pravila, ať uhnu, a vlezla tam sama. Po třech minutách vylezla ven s divným výrazem, zašla do šopy a beze slova mi přinesla dva kyble a lopatu, vrazila mi jich do ruk a ukázala na sklepní poklop. Pochopil jsem, že budu obědvat asi pozdější. Obul jsem se gumaky a ponořil se do sklepa. Bylo tam vody skoro nad gumaky. Kura, to budu kyblovat do svačiny. A tež já. Z vrchu jsem slyšel cinkání talířů a lyžek a volání těch malých gizdů. My chceme kompotek, my chceme kompotek. Po 4 hodinách jsem konečně té svini potoku vrátil to, co nám při oblevě nadělil, a konečně jsem dostal nažrať. Zhuntovaný jak po 2 16 na čelbě, jsem k večeru naložil zbytek od počaté rodiny do feliny a valili jsme dom. Skoro jsem ani nemohl točit volantem, jak mi boleli pazury, hřbet a za krkem. Mama mi připomněla nedělní oběd a pravila, že jak jsem byl taky šikovný, tuže můžu přijít a i příští nedělu. V duchu jsem se pokřižoval a vymluvil se na nedělní šichtu. Po mamě jsem ještě odvezl dom segru. Jak vystupovala, pravila, že to byla pěkná rodina sobota a že bychom si to měli zopakovat častější. Chraň Bůh. Nedělu radši ani nevzpomínám. Na oběd byla držková polívka a koprovka. Oblíbené žradlo fotra. Tuška je spravedlnost. On se celý den vala doma, potom s bývalými havířami do knajpy na pivo a karty, jádřu jak šmírgel papír a guvnostého. Nenavidím držky. Nenavidím koprovku.

0: Skončilo dnešní počteníčko. Poslouchali jste 7. z 9 zastavení nad deníkem Ostravaka, jehož autorem je záhadný Ostravak ostravsky. Tuto četbu na pokračování pro rozhlas upravil a s Vladimírem Polákem v ostravském studiu Českého rozhlasu v roce 2005 natočil režisér Miroslav Zelínský.
1: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.
2: Děkuji. No koukáte, co? Minule laciná, plytká zábava. Frky o ničem. A dnes? Dnes to samý, ale s muzikou. A jak je u něčeho muzika, tak je to vždycky dobrý, protože, rozumíte, muzika ta poznáší, muzika ta dělá radost člověku. Ale my jsme přemýšleli, co jsem jako do Hlinska, rozumíte? Říkali, co přivést, jaký program. To není jednoduchá věc. My říkali, tady jste fančmekři. Jsme hledali, rozumíte? My říkali, musíme vymyslet něco, o co bychom se mohli opřít, aby to bylo kvalitní. Hledali jsme v historii. A našli jsme něco, o co se náš národ může opřít, přátelé. Ano, je to zborový zpěv. Už Žižka zahnal své nepřátele zpěvem. My jsme šli v našem pořadu ještě dál. My dokážeme zpěvem zahnat i přátele, ale to nebudu předbíhat, to všechno za chvilku uvidíte. Zborový zpěv, to je taková škoda, že to vymizeli, dřív se zpívalo, pořád šlo se do práce, zpívalo se v práci u soustrů, zpívalo se, že po práci na brigádu zase furt se zpívalo. Ten zborový zpěv je škoda, že vymizel, opravdu. No, paní, kdybyste si třeba naposled zaspívala Kaťušu? Minulej týden, tak ne vy, někdo jiný. Ne, víte, jak to myslím. Je prostě škoda, že vymizel zborový zpěv. Co říkáte? Slyším dobře, že vy teď tady se mnou byste si chtěli zaspívat. Ale ne, to jste mě zaskočili, vy lišky počitý. Hele, a víte, že já shodou okolností a náhod tady jednu takovou skladbu mám, teda to mě opravdu. Jmenuje se Zpátky do Evropy, je to stará krušnohorská lidová píseň. No tak jo, dobře, tak si zaspíváme spolu, no ale, hele, jenom refrén, jo, aby jsme to nepřeháněli. Na začátek jenom refrén. Refrén se zpívá holary, holary, marky a dolary. To, když dovolíte, bych si zaspíval sám, aby nebyly problémy. A společně zapijeme text jíst se chce, pít se chce. To jde napříč politickými stranami, to je apolitický, takže ať jste tady z jakékoliv politické strany, myslím, že by to neměl být problém. A... Promiňte, když jsem tohleto řekl třeba v Ostravě, tak ty zařvali, že malému lítla střecha. Vy jste tady všichni najedený a vypití, napití. Soustřeďte se, prosím vás, už začal program, soustřeďte se. Tak na vás v první řadě jsem samozřejmě nesázen, že ne? Smetánka, boháč. Podnikatel, už nevíte, o čem hovoříme. Ale chudina vzadu, tam měla zařvat. Koncentrujte se, prosím vás. Už to začalo, už jsou dveře zavřeny, už nemáte kam zdrhnout, tak koncentrujte se hezky a vás bych v první řadě požádal. Zapomeňte na ty podnikatelské večírky, rozumíte? Zkuste si vzpomenout, když jste začínali. Tvrdá skýva, jak vám trhla. Bez bublinek šampaňský se jmenuje voda. Vzpomeňte si na to. Jo? Takže jíst se chce, pít se chce. Pozor a... No hele, mě to je jedno. Já mám času dost. Jestli tady chcete mlčet a sedět tak dlouho, dokud se bude topit, tak mi to stáhnem. Jíst se chce, pít se chce. Zkusíme a... Dobrý, jo, ale sami jste slyšeli, to srdíčko v tom není, nebojte se, teď je to, rozumíte, je to váš názor. Hele, jestli tady někdo sedí z vedení města, musí mít pocit, že se blíží defenestrace. Pojďte, zkusíme ještě jedno. A?
3: Jí se.
2: Ne, ono.
3: Jí se.
2: Skvělý. Víte co, až zase bude nějaká revoluce, začne v Hlinsku. Jste výborný, vy jste tak dobrý, že vás nebudu učit ani melody. Hele, stará krušnohorská píseň, pozor, připravíme se, a... Optimistická. Cítíte, jak z těch beden se na vás line ten optimismus? To je ono, přátelé, tak. A je to, hele, všimli jste si, není to statický, je to s pohybem,
4: A já jsem výborný tanečník, bacha. To je vlastně takový klip divadelní, by se dalo říct. Hele, co ten tanečník? Já jsem výborný tanečník. O mě říkají, že tancuji jako harapes. Ano. No oni teda spíš říkají, že tancuji jako když harapes, ale nevadí.

Nohé, skvělý jste, to je ono, rozdejte to, užijte si to za těch 20 korun, nebo co stálí jste, klidně, hele, můžete zkusit i jiný způsob zábavy, jestli třeba ten bavorský, jestli znáte, ruku kolem ramen souseda a hejbáme se v zadách, tak to je ono, hezk, kolem ramen, pane, jsem říká, ne do výstřihu.

0: správně, tak nekabojte obočí. Skvělý jste a já vám děkuji. Děkuji, hele, to je nádherný, ale víte, jak to vždycky v životě bývá. Jen to začne být veselý, už mám pro vás smutnou zprávu. Nebudu na tom jevišti sám. Ano, paní, je to tak, už se nám to začalo rozjíždět, začala být zábava, najednou buch a je to tady. No, to, co se za chvilku vedle mě objeví... Ne, hele, já to nebudu zdržovat. Dovolte mi, abych mezi námi přivítal na jevišti vizuálního komika Josefa Aloise Náhlovského. To je to, co právě přichází. Dobrý večer.
1: To je jiný kafe, než jste přišel vy.
0: Já jsem nositel kultury.
1: To mě jedno. Dobrý večer, vážení přátelé. Já jsem taky rád, že jste přišli v takovém hojném počtu, to se divím, že v dnešní těžký době jste si utrhli od huby a přišli jste na takovou kravinu, jako je tenhle.
0: Alois, já jsem ti vysvětloval, že to, o čem se bavíme v autě, nepatří na jeviště.
1: Ano, přátelé, tohle to nepatří na jeviště.
0: Ne. Pořad samozřejmě patří.
1: Pořad patří.
0: Ano.
1: My nepatříme.
0: Víš co, zjednoduš to, jenom pozdrav.
1: A zdar.
0: Možná trošku srdečněji, ne?
1: Srdečně. Dobrý.
0: Srdečně, ne servilně.
1: Chlapečku, nemáš tatranku, prosím?
0: Nežebrej. Prosím vás, zapomněl jsem velmi důležitou věc. V průběhu pořadu nekrmit. Kolega je nekrman.
1: Takže nemáš, nekoupala ti maminka, ne? Lakomí rodiče, ne?
0: Prosím tě, pozdrav.
1: Synáček, chudák.
0: Pozdrav.
1: Nazdar, hůj jsem zdravil.
0: Trošičtě
1: jednou, známý taky tady vidím. Nazdar, Moniko.
0: Počkej, nebudeme zdravit každýho.
1: Jak přibrala holka.
0: Nebudeme zdravit každýho, koho poznáme.
1: Čedovlasá, krásná holka. Trošku jako levínská, nazdar.
0: Proč to děláš?
1: Co?
0: Proč to děláš?
1: Tak jsem si na něco vzpomněl, když ji vidím, ne? Tak...
0: Ano, to už si teď vzpomněli všichni. Ale... Otázka zůstává stejná. Proč to děláš?
1: No to... To je taková reminiscence na mládí.
0: Ano?
1: Když jsem chodil do školy na základku, tak jsem měl takovou přezdívku. Říkali mě Bile. Nazdar, Moniko, zdraví tě tvůj Bil.
0: Jakže ti ve škole říkali?
1: Bile.
0: Alois, tobě říkali ve škole debile. Jste chodila s ním, ne? Ale seděli jste v jedný lavici. Taky chytrá paní.
1: No co, debile, no co? No debil, to je francouzská verze byl.
0: Jo?
1: To je takový šlechtický byl s modrou krví, je debil.
0: Výborně.
1: Jako je Delon, tak je taky debil.
0: No to je krásný, hned v úvodu pořadu jsme se dověděli, že Delon je debil.
1: To jsem řekl.
0: A Branka je Degol, třeba vy. Hele, ne, víš co, jenom zjednodušeně prostě, my jenom pozdravíme v úvodu všechny diváky. My jsme přemýšleli, hele, když jsme říkali Hlinsko, jsme říkali, co tam přiveze?
1: A my jsme si říkali, abychom si nic neodvezli.
0: Trošku.
1: Já jsem tady jednou byl na plese a odvezl jsem si.
0: Ano?
1: Jsem našel lístek očat. Vezvedl jsem si kabátek. Kožíšek to byl. Byl mě malej.
0: Ano.
1: Jsem ho prodal Vietnamcům na tržnici.
0: Ano, ty v tom do dneška chodí po třech. No. Prosím tě, vzpomínám si na tu dobu, byl jsem tady s tebou, byli jsme tam spolu, odcházel jsem dřív, dával jsem ti lístek od tomboli. Říkal jsem, počkej do půlnoci, budou losovat, koukej na jeviště, v případě, že tě vylosují, vezmi ten lístek, běž tam a dostaneš cenu.
1: Já šel do šatny, tam je cena tutová. A vždycky kabát, to je zajímavý. Už jsem nikdy dostal by kronovou troubu.
0: Přátelé, prosím vás, je to složité, ale my jsme přemýšleli, co k vám přivezem, rozumíte? Pozor. Sáhli jsme nejvýš, jak jsme sáhnout mohli. Jako první občan našeho státu. Prosím tě, zales. Kdyby takhle vypadal první občan, jak by vypadal ten poslední? Jako první občan našeho státu, pan prezident má svůj vlastní rozhlasový pořad Hovory z Lánu. My jsme vám dnes přivezli něco podobného. Ten náš pořad se jmenuje Hovory z Lánu, neboli Pokec spole. A v tom našem pořadu bude hovořit ten nejblbější z nás.
1: On přijel i Novotný.
0: Ne, ale jsme komplet.
1: Tak vám gratuluju.
0: Ne, já, ty jsi byl zvolen.
1: Já byl zvolen.
0: No.
1: To je jedno. To nevadí, že jo, paní. pořád lepší být zvolen než Banská Bystrice.
0: Tak, víte co, přátelé, pojďte, rozjedeme to rovnou světově. Pojďme to rozjet trošku, rozumíte, pojďme si říct who is who.
1: Si můžeme říct, co chceme. Taky who is who.
0: Víš, o čem hovořím,
1: no, who, jistě, is who? Who is who?
0: Víš, co to je?
1: Tunel nějaký, ne?
0: Ne, tunel. Who is who je s přátelnou řečí kdo je kdo.
1: Aha.
0: Chili?
1: To je koření. Chili to je koření. Je to něco jiného, třeba zázvor?
0: Nekecej mi do toho. Chili, pojďme si říct, kdo to je Josef Alois Náhlovský. V minulém režimu byl dojič.
1: Není špatný. Je to podle živnostňáku něco lepšího.
0: Ano?
1: Vemený technik. A jo, kamaráde. A lidi, co mě mají rádi, mi říkají důvěrně Vemínko.
0: Ano? A jak ti říkají ti, co tě nemají rádi?
1: Cecík. Říkejte mi nějak neutrálně.
0: Ano, dobře, budu ti říkat švýcarský, cecko. Tak, přátelé, prosím vás, zapomněl jsem málem na jednu velmi důležitou věc. V druhé části našeho pořadu...
1: Dostáváme dárky.
0: Nedostáváme dárky. Proč bychom dostávali dárky?
1: Tak už budou zase Velikonoce.
0: Ne, v druhé části...
1: Ani žvejku nemáš.
0: Prosím tě, nech toho už opravdu...
1: Chudák dítě, sedí, nedostalo nic. Vy jste
0: maminka. Milionářský synek tady je nešťastný.
1: Vy jste maceka, o to
0: nech toho. Přátelé, v druhé části...
1: Na prázdno mele toho pusinkou.
0: V druhé části našeho pořadu máme dotazovnu. Máte možnost prostě napsat jakýkoliv dotaz, nemusíte se podepisovat, to je ta výhoda, čili, pane, když dostanete notisek, napíšete dotaz, pošlete vedle, rozumíte? Když nechcete psát dotaz, nezdržovat u sebe, vedle, slečno by ne vedle, to by upadlo by dozadu, vy si nějak poradíte, rozumíte?
1: No, a když tam nic nenapíšete, tak tam můžete něco vložit. Jsem si takový fialový patříky.
0: Prosím vás, je to jasné. Tušku tady máte.
2: Tak pán tady, umíte psát.
0: Proč by neuměl číst a psát?
1: Taky to můžeme i Ukrajinec.
0: Jsem ti několikrát vysvětloval, že ne každý, kdo sedí u kraje, je Ukrajinec.
1: To je pravda. Přátelé, někdy, když vidíme, že publikum je velmi náročné, jako zde v Hlinsku, dáváme takový duet z italských oper, máme taková dueta připravená od Pucciniho, od Rossiniho a Verdiniho. Vystupujeme jako duo operní, Buccelli a Parohaty a...
0: Hej.
1: Dneska jsme si připravili kousíček
0: Hej.
1: Z La Traviaty. To nás pěkně otrávíme, to by teď čumě.
0: Já jsem Buccelli, jo.
1: Ne, vy jste Parohatý, to ví každý.
0: No proto.
1: No, Bernoj!
0: Nedělej to, zaraž.
1: Jsem ještě nechytil.
0: Nenadechuj se. Víš, že tlak se šíří všemi směry rovnoměrně.
1: To mi nepochopil.
0: Já ti to pak vysvětlím.
1: Tak co bude teda?
0: Dneska jsem slíbil, že budeme... Co je? Co to je?
1: Co to bylo? Švejka!
0: To myslím, že se ti protočil můstek. Je pravda, že něco tak velkého se v hubě nedá protočit, to nemůžu.
1: Já nemám velký zuby.
0: Ne?
1: To je optický klam. Já mám malá ústa. A to vypadá jako, že mám velký zuby.
0: Alois, ty kdybys měl mít ústa velká tak, aby fungovala s těma zubama, tak se ti budou koutky tady vzadu potkávat a budeš si slintat na límeček. Tak říkal jsem, že hovoříme na aktuální témata dnes.
1: Chlapeček závislí mě kouká.
0: Pojďme, zvolíme...
1: Dám ti půlku, ná.
0: Ježiš. Já ti vidím, až dožel, když řekneš, že s maminkou přespíš, budí chlapa. Bartrový obchod. Prosím tě, takhle nemůžeš pracovat.
1: Jsem si tady položil, abych ji tady nezapomněl. Slečno, vy mě potom upozorníte, že to skončí, že tady já bych měl jedno nevyžvejk. Tak začněte.
0: Aktuální téma, které nyní zvolím, je téma komunikace.
1: A přátelé, komunikace, to je velmi aktuální téma. Komunikace jsou u nás ve velmi špatném stavu, přátelé. Zima, ale fuč, ale ty silnice vypadají samá díra všude. Třeba dneska, jo, jedeme sem, všude samá díra, až jsme narazili na Hlinsko. A
0: tady... Alois! Prosím tě!
1: Tady?
0: Zaraž nebo...
1: Široko, daleko, žádná díra. Všecko v pořádku. Celý Hlinsko bez děr.
0: No, já bych se v tom nepatlal.
1: Chválím radnici.
0: Prosím tě, já jsem myslel komunikace mezi lidmi.
1: Ano, to taky vážné, ale lidi jsou na sebe zlí.
0: Správně. Přátelé, dalo by se říci, že dnes člověk člověku vlkem.
1: Ano, člověk člověku kardinálem.
0: Ne, vysvětlit.
1: Okay.
0: Ne každý vlk je kardinál a naopak ne každý kardinál je vlk.
1: Jeden byl beran.
0: No dobře, soustřeďte se spíš na mě, přátelé. Ano, vydržte to hezky. Tak pojďme, aktuální téma jsem říkal. Komunikace mezi lidmi vázne. Všimli jste si toho, že lidi jsou dneska takový jako divně natlakovaní? Cítíte to taky tak?
3: Já jsem vám říkal. Nejeste ty kukuřičky, Bonduel.
4: Prosím tě.
3: To neznamená, když je zhledně o 50%, že se žerete celou bednu.
4: Ale víte, jak jsem to myslel. Prostě lidi by si dneska potřebovali trošku odfouknout. No taky. Taky nejsem strach.
0: Ještě jinak. Vemete kladívko, přitloukáte hřebíček, trefíte se do palce. Co uděláte? Zanadáváte si,
1: ano.
0: Tím si jakoby odfouknete.
1: To se říká ventilové, psychické ventil.
0: Ventilujete. A je vám dobře. A o tom to celé je. Umět si zanadávat, aby se vám ulevilo, ale tak, aby vám se ulevilo a nikoho jste u toho neurazili. A to jde. Pozor, čeština je nádherný, bohatý jazyk. Tady jsou tisíce a tisíce nadávek.
1: To je pravda.
0: My, bohužel, neustále používáme těch 10.
1: Já třeba vystačím celý život jenom s volem. I na jevišti.

0: jste po neboštíku ve přísvině. A paní, vy jste po neboštíku svině dcera.
1: Má mě taková bacharatá.
2: Celý,
1: Pustěvčka,
2: celý jsi to otočil.
1: Co jsem otočil?
2: Otočil jsi to celý.
1: A co to otočil?
2: Ano.
1: No jo, já to opravím. No. Pani, vy jste po neboštíku dceři pěkná svině. No. No to ještě horší. To je horší.
2: Hele, pojďme si vzít, když má někdo málo vlasů, jak mu řekneme?
1: No tak plešounen.
2: Toho urazíš?
1: Volá polic?
2: Ne.
1: Bleskovka?
2: Ne.
1: Přírodní skýne?
2: Taky ne.
1: Řekneme, pane, vy máte na hlavě dálnici. A ty, co mají tu přihazovačku, tak mají dálniční obchvat. To jsem slyšel někde v rádi.
2: To není ono ještě.
1: To ještě není ono. To už nevím teda.
2: Podívejte se, jak libozvučně zní, třeba když o někom řeknete, má čelo až na lopatky.
1: To je hezky, no. Některý i níž.
2: U některých se to vepředu až propojí, že jo?
1: U některých se to i vymění.
2: Můžeme o takovém člověku říci třeba, na tobě veš nezabloudí.
1: To je hezký příměr, nebo na velkým gruntě malá úroda.
2: Ano.
1: To je ze zemědělství. O někom se to dá říct i vo vnitřku hlavy.
2: Pokud potkáte přátelé samozřejmě v globálu.
1: Nebo v jiném obchodě, jak určitě dneska je.
2: Globál.
1: V Tesku, v Bile.
2: Globál není obchodní dům. Pokud v globálu potkáte krasavce tady typu Alojze, neříkejte mu, že je to z Růdička, ale oznamte mu, že je pěkný naopak.
1: To mě neuráží. Pěkný,
2: prosím.
1: Pěkný naomak. Pani si to zkusila tamhle. A jak byla spokojená.
2: Já jsem říkal pěkný naopak.
1: To je něco lepší. No.
2: Nebo můžete říci, vypadl pánu bohu z formy.
1: To mě neuráží, ale jsou ještě lepší příměry.
2: Ano?
1: Dejme tomu třeba, já nevím, pán mu neměl den, když ho dělal.
2: To by pán mu nesměl mít aspoň týden, až tohle se nedá udělat za den. To je tolik odchylek odproti nákresu normálního člověka, že to nejde takhle rychle.
1: A víte, jak se dá urazit někdo, kdo je jako méně inteligentní?
2: No,
1: žádný může. Obligátní idiot nebo blbče, to už je dneska přežitek. Velmi decentně, třeba o vás by jsem řekl latinsky, že máte na mozku bacillus pitomeus. Alebo takový krásný staročeský příměr. Studoval až po krk, do hlavy mu nepřišlo. No. Nebo takový ještě hezký, archaický, takový pěkný příměr. Má jazyk ho poskudí ve ještě, že rozum.
2: No tak je.
1: Tady to vypadá na tři patra bez výtahu.
2: Dostáváme se do fáze našeho pořadu, kdy bude hrát a zpívat Josef Alois Náhlas.
1: Jubí!
2: Ptáte se možná proč. Berte to jako přímý důkaz toho, že v naší demokratické společnosti může zpívat opravdu každý. Tak. Hej, co je? Co je?
1: Se rozespívávám. My operáci jsme zvyklí se před produkcí rozespívat.
2: Prosím tě. Alois, ne každý, kdo byl na operaci, je operák. Ty bys musel být zasloužilej. Bez toho stolu jen tak nesleze. A už ani nezašívaj, to nestačí z růst vůbec. Jenom s ponkama.
1: Vejšky si... mám dobrý, ale spodky jsou horší.
2: Tak.
1: Hulka se taky rozespívá.
2: Já ti rozespívám hulkou po zádech. Soustřeď se a pojedem.
1: Jasně. Plyn už syčí z trouby ven. Šabadaba, doby,
2: šabadaba. Prosím tě, tady nikoho nezajímá, z jakýho trouby syčí jaký plyn. Drž se klasického repertoáru.

jsem jí u včelího úlu, raději bych

0: Pretty woman, yes she goes around. Pretty woman,
1: hey,
0: yes she goes.
1: Hey, co je?
2: Přídavek.
1: A důvod?
2: Tak tleskali. Jsem přidal, maminka mi říkala, když tleskají, přidej.
1: Ne, ne, ale jsi...
2: Neváhej a přidej.
1: Maminka ti říkala, když ti tleskají na hubu, přidej do kroku. Přátelé, v našich pořadech vždy něco řešíme, v našich pořadech vždy něco divákům sdělujeme. Pojďme, zvolíme další téma, a to je téma ochrana.
2: Přátelé, ochrana, to vyhledalo. To je velmi ožávé téma, ale jsme moderní mladí lidé, je třeba o tom hovořit. Ty nemoce řádí každý z vás. My už jsme měli mít tu krabičku, nesete to. Není to tak drahý. Všude dneska samý úchyla neví a nevíte, koho potkat. Skončí na vás kadí budky přelečné škucle. A no, a večer jste už v tabu. A už tam nelete nesmysly a máte ostudu po celém městě. Pojďte se, já to u sebe taky tu krabičku nosím, až tě mě nikdo nepřepad. 3 roky to nosím. Chodím domů přes les a čeká.
1: To se nemůžeš divit, že tě nepřepadlo. Když tě potká takový úchyl, tak tě pozdraví slovy buď zdrav, kolego. Já jsem samozřejmě měl na mysli něco úplně jiného.
2: To ochrana.
1: Ano, ale měl jsem na mysli ochrana přírody.
2: No jo, tak velkou gumičku nemáme. To nemáme.
1: Ale nezlehčuj, to je vážná věc.
2: Ano.
1: Příroda je v hrozném stavu.
2: Stavu.
1: My bychom se měli trošku starat o to, aby tady zbylo něco také pro ty, co přijdou po nás.
2: No, pro ty, co si přijdou pro nás.
1: Ale...
2: To nebude dlouho trvat. Ještě dva je volby a nazdar.
1: Ne pro nás, ale po nás.
2: To je slovensky to samý.
1: Uvědomte si prosím vás, že vymírají celé živočišné druhy.
2: A pozor, tady má pravdu pan mladý, vymírají nám celé živočišné druhy. Má pravdu, výborně, všímavý, citlivý člověk. Jde se na něj, po tou tvrdou slupku, to horoucí srdéčko. Jak on si všimne, ano, máte pravdu, vymírají druhy živočišné, třeba mamut, umřel. Taky ten dinosaurus už na tom není nejlépe. Ani ten Spielberg z Brna ho nezachránil. A 2 filmy udělal.
1: Kdo?
2: Spielberg?
1: Odkud?
2: No, z Brna, ne?
1: To je materiál dostupný. Ty jsi se zesměšnil před celým Hlinskem. Drahý příteli, Spielberg z Brna je hrad.
2: Hrad.
1: Ano.
2: Spielberg hrad.
1: To, co ty máš na mysli, je Spielberg režisér.
2: Režisér.
1: Ano.
2: Ten je taky chytrý, co paní? To je dvojka, co? Blbý a blbější. Já jsem vyhodila prachy za něco.
1: Víš, co je to režisér?
2: No jistě, že to je režisér. No? Pokyn Vietnamci, režisér! Slyším každou chvilku Olešovicí, kdo to... Tyťa, režisér! Teď má toho, režisér!
1: Přátelé, samozřejmě, když jsem říkal, že vymírají celé živočišné druhy, měl jsem na mysli, že v současnosti nám vymírají celé živočišné druhy. Jistě.
2: Tak třeba.
1: Ku příkladu nám vymírá...
2: Ku příkladu cumbajšpíl, ano.
1: Vymírá nám tohleto káně.
2: Jaký tohleto káně?
1: Tak nejenom tohle i jiný, ale vymírá.
2: Ale jaký to káně? To jste už špatně rodil. To není to káně. To je takáně. Česky správně, T6, možno říct si podle Havránka Jedličky, takáň.
1: Je to možná.
2: Na obloze letěla taká.
1: Havránek Jedlička, já ty myslivce ani neznám. Vždyť je to jedno. Já tady řeším problém vymírajícího druhu. On se hrabe v rodě. Tak dobře, já tě potvím. Na obloze letěla tkáň.
2: Takáň.
1: Takáň, no.
2: Ano.
1: Jsi spokojený?
2: Tak je to správně česky, můžeme pokračovat. Pamatujte si to, děti, takáň.
1: Tak, kdo letěl s ní?
2: No ten káň, ne, tak... Oni vždycky lítají jako párek, páreček. Proudíku, děkuji. To je blbej, potom by nepověděla paní.
1: A s nima letělo?
2: Tělo. Letělo, francouzsky letělo.
1: Ne, letělo. S nima plachtilo.
2: Plachtilo, letadelko káně.
1: Malé káně, ano, káně. A o tom já právě hovořím. Neboť ti mladé třeba přátelé zachraňovat, ti starší už nám nějak dojdou. Tak, pojďte, řekneme si něco o tomto zvířátku, ano? Káně myšilo, Buteo, buteo.
2: Butrus, butrus.
1: Buteo, buteo je káně.
2: Butrus, butrus byl gálí. OSN už taky nějak vymřel.
1: Káně, Myšilov, buteo, buteo je ptáček, ptáček, který se živí drobnými savci, zajíčky, králíčky.
2: Ano, a proto se mu říká Myšilov. Pamatujte, že ne. Králíky, zajíce, je to Myšilov. A tak je to už u nás leta ze vším.
1: Počkej, já se tam dostanu.
2: To říká každý.
1: Ale hlavně...
2: Ale hlavně je třeba mít vyčištěný hlavně, ano, jako laufy pořádně. Že teda káně, to je velmi... Se to
1: ne laufy, hlavně jako především.
2: Ano, především hlavně.
1: Hlavně se živí myšmi.
2: To je úroveň, co? Myšmi. Myšmami.
1: Nejsem tvoje matka, radši bych si to hodila, než koukat do kolíbky na tohleto.
2: Žere myši.
1: Tak, žere myši.
2: Káně žere myši.
1: Ano.
2: Jenom ta káně sežrala myš od počítače.
1: Ale ne, to už je moc.
2: Že jo? Co to taky říkal, to už je moc tohleto. Co jsi hrála zároveň s počítačem? Letěla ta káně, spustila se, se zobla mě myšku i s podložkou, frnk a byla pryč. Z huby jí koukal ten drát, se houpalo moje Pentium i z Windows 98.
1: Dobře.
2: Akorát tiskárnu jsem jí utrhl od huby.
1: Ano.
2: Barevnou.
1: Stačí.
2: Stačí.
1: No?
2: Laserovou.
1: Dobrý, to stačí.
2: Na lízy.
1: A má toho dost. Nedá pokoj.
2: Aby věděli lidi.
1: Víš co, já ti řeknu, pravdu. To, čemu ty říkáš počítač, to se v praxi jmenuje sčot. Ano, proto na tom tvým počítači nefungovala žádná hra. A 98 nebyly Windows, ale počet kuliček, protože dvě si rošláv.
2: To ani nejde, že jo, paní?
1: Přátelé.
2: Protože paní má fantazii.
1: Pojďme k poslední důležité informaci, která tady zazněla. Žere myši.
2: Já jo.
1: Ne, ty. Říkal jsi, že žere myši. Káňa, teď pojďme k jádru pudla.
2: To žere pudly nebo myši?
1: To je, soustřed se.
2: Přátelé. Malý pudl, dobrý je taky.
1: Hraboš polní.
2: To je taky myš.
1: Samozřejmě, že to je myš. Co by to bylo jiného?
2: No taky jsou hraboši, co si nahrabali. To je... Jiný druh.
1: Ne, na poli je jenom tenhle hraboš malej, tam si nikdo nenahrá.
2: Ne, to ještě nemůžu.
1: Hraboš polní, přátelé, sežere až 5 metráků obilí.
2: Na posezení.
1: Ne na posezení. Viděl jsi někdy 5 metráků, jaká to je hromada. Víš, jak by se nafouk takovej hraboš chudák, by se ani nedostal domů, do té dírky by nevlez.
2: No, to se tak občas stává, že jo, paní?
1: Hraboš 5 metráků obilí. A teď pozor.
2: Tak se červená ty bolí.
1: Takáně sežere za rok až 2000 hrabošů.
2: No ale tomu já potom nerozumím, v čem je užitečnost.
1: Teď jsem to vysvětloval.
2: Tak počítejte se mnou. Jeden hraboš 5 metráků, 2000 hrabošů sežere 10 000 metráků v obilí. To znamená, že jedna káně, která sežere 2000 hrabošů, sežere zároveň s tím 10 000 metráků v obilí. To jsou 2 vagóny žrádla. Je, a to je pěkně žravý ptáček. A to je užitečný.
1: Ne, já už
2: je
1: vidím.
2: Je z nás dvoje magor.
1: Já už vidím, kde je ten problém. Ty máš špatné vstupní informace.
2: Já mám posledně špatný ty výstupní.
1: Ale víš co?
2: Aby to tady neřešil.
1: Zajdi mezi nás ekolog. Ano. Já jsem ekolog.
2: Vy jste ekolog, to je pravda.
1: Ne,
2: ekolog
1: je špatný bytí, ale já jsem ekolog. Zajdi mezi nás, třeba mezi tyhle ty Greenpeace.
2: No, green špíz, ano, znám. Já jsem si tuhle na pumpě zelený špízeček. Salmonelu jsem dostal. A Tarka chodila vohle, že bych jednou zbaštil.
1: Ne, green špíz, ale green peace.
2: Green peace,
1: no jistě,
2: známe.
1: To je něco jako děti země.
2: Ano, jako vaše děti. Znám.
1: Ale ne moje děti.
2: Jsi říkal děti země?
1: Prosím tě, děti země, to je taková obrovská skupina mladých temperamentních lidí.
2: Jste pěkně potentní ptáček.
1: Děti země, to je něco jako hnutí duha, to taky neznáš.
2: To znám, hnutí duha, jsme založili vás klukama v hospodě.
1: No, to musí mít úroveň.
2: To má úroveň, děláme soutěže.
1: Jo.
2: No jistě, taky intelektuální soutěže. Zrovna včera jsme měli takovou pěknou soutěž Mohárovartský fondy.
1: Neblázni.
2: Já jsem ji vyhrál.
1: Jo.
2: Už půl desátý se byl koženej.
1: Děkujeme. Dnes v našem pořadu hovoříme na aktuální témata, jak jsme říkali. Možná by bylo dobře pohovořit, co je aktuálního v tvém životě.
2: Já už nebudu ze sebe nadále dělat ti šaška.
1: Ne?
2: Ano, protože jak si myslím, že mám navíc.
1: Prosím tě.
2: Jsem inteligentnější, jsem zjistil sám na sobě. A čuměl jsem.
1: No, to se ti nedivím.
2: Tak jsem se dal na jinou dráhu, přátelé.
1: Na dráhu se zdal, tak z tebe je nádraža.
2: To ne, na výhybka. Jinou společenskou dráhu jsem
1: Lanovou.
2: Se dal. Já pracuji jako spisovatel od 1. ledna. Takový dobrý spisovatel, aby se měl dobře, tak stačí, aby jednou za rok napsal takový ten bezpetržel.
1: Bestseller si chtěl.
2: Butičkáři. Bez tý zeleniny, ano. No tak, bestseller, no, bez mrkev.
1: No.
2: Píšu na stroji doma.
1: No, to je ale velmi odvážné. Tím si překvapil všechny. Každý normální spisovatel píše na psacím stroji.
2: Já píšu na šicím. Bez to je jako Hemingway. Ernst Hemingway, to je můj vzor, napsal nádhernou novelu Stařec a moře. Teď mi vychází něco podobného, dojemného, než se to Babička a rybník.
1: No, to je odvážné.
2: To celý posazený na malé české poměry, ale příběh je neméně napínavý. Přátelé, já píšu všechno, píšu básničky, píšu prózu, píšu fejetony, literární eseje. Tak trošku čumíte, co?
1: To se nemůžeš divit.
2: No, se taky nedivím. Ale hlavně píšu literaturu, která se dobře prodává dneska. Že?
1: Faktury.
2: Až v ekonomické době. Ne, faktury nepíšu. Píšu takový ty erotický románky. Pornografický románky.
1: Cože?
2: Takový ty erotiše.
1: Coť to píšeš?
2: Coť to píšu? Čuňárničky.
1: Ano, se pochopil. Selátkovou literaturu.
2: Ano, selátkovou.
1: Ale já se na to ptám z jiného důvodu. Kde bereš inspiraci?
2: No tak ze života, ne, Krista?
1: Je samozřejmě, ale z čího života?
2: No tak z mýho, ne, jako života.
1: Z tvýho minulýho života?
2: Z mýho současného života.
1: Těmhle věcem bereš inspiraci z tvýho současného života?
2: No jo.
1: A kolik z toho už napsal?
2: Tři
1: knihy?
2: Řádky.
1: To jste popsal dobře.
2: Ale ty jsou masní teda, to je síla.
1: Nesmíš upsaní jíst karbanátek, pak se to upatlá, gumovat chyby tím.
2: Já ale píšu, přátelé, poslouchejte, píšu takový, lidi se rádi bojejí. Já píšu horory, thrillery, štyrlery.
1: Uber.
2: No, Uber. Millery, ty u toho piju. Měli co thriller, to Miller. Tuhle 20 Millerů a nic. Kdybyste chtěli, tak já vám můžu něco ze své tvorby přečíst. Dali byste si hororeček?
1: Ne, proč? Ne.
2: Lidi chtějí horor.
1: Ale proč?
2: Trošku změníme náladu v sále, že to můžou trošku bolet.
1: Všichni jsme mohli dřív domů.
2: Bát se budu, ne, bolet. Bolet je to bude potom. Spušte mi ty zelený desky.
1: Jsme mohli být dávno doma, všichni budeme poslouchat. Kvůli vám, paní zbytečně.
2: Přátelé, mám tady hororeček. Takový drobonkej. Vidíš, vždycky, když vidím ty zelený desky, tak mě dopláče, si vzpomenu tu Esmeraldu. Ta Kassandra už nic moc, co ale to... To bylo chudinka slepá. Ta zelená barva na mě tak působí. Co to zrovna dneska ráno, jo? Bral jsem si zelený slipy, tak jsem se dal do pláče. To je hrozný, tak já jsem cítlivý.
1: No se nesmíš dívat dovnitř. Teď tě asi už znaj.
2: Čemu tleskáte, paní? To je hrozný. Horor jmenuje se Vlkodlak. Vás přijde humor za chvíli. Příšerná záležitost, pochle to. Držte si děti, aby chlapeček nedostal psínku.
1: No, tak už běž už k tomu dílu.
2: Předník.
1: Běž už do toho.
2: Si počkáme, děky. Tam vzadu vidím, paní. No, až nevím, první řadě tady. Já paní vás pozoru další dobu tady. Očiško, nebyla by si na paní hodit deku.
1: Prosím tě, nech to, ať si divák užije podle svého. Horor si slíbil, tak čti.
2: Myslím, že už máte rozmazaný oči. A ty jako čert, začínám se tady bát já.
1: Ty jsi slíbil horor.
2: No jo, no, slíbil jsem horor. Paní to vzala za mě. Tak ještě jednou. Vrkodlak. Nejde.
3: Mladá paní, apeluji na vás, nemohla byste stáhnout volumetrovku.
2: A v čem by tady potom seděl, když jsem dá volumet?
1: Prosím tě, to je hlasitost.
2: Jo, aha, tak já jsem si říkal. Jsem si říkal, to začíná pěkně, paní, stáhněte si volumet.
3: A navíc, promiňte, ale tak, jak vy se tady smějete, to není veselý směr.
2: Že jo?
3: Já znám, jak se lidi smějou, když jsou veselí, tak lidi jezdím, ale to, co vy tady předvádíte, promiňte, ale to je spíše takový úlevný, osvobozující smích, víte? Kterým vy, jako kdybyste si říkala, pánbu zaplať, že tohle nepotkalo naši rodinu. Jsem se tě zastal.
2: Jste mě zastlal.
3: Ne, zastali tě už v dětství vedle knedlíků kvůli teplotě. A ještě tě zasedli, koukám podle tvaru hlavy.
2: Sedli na blbou místu.
3: Místa byla dobrá, obsah byl špatný.
2: Papeček se směrný, máš hezký zubky. Já proč jsem tu tak před 9 lety?
3: Prosím tě, vrať se k hororu.
2: To už začíná jako horor, že? Maminka se začala fackovat.
3: Ne, nebojte se, milostivá, to nemůže být hodněj. Josef Aleš Znalovský se množí dělením.
2: Jsem nějaká améba, láčkovec, prvok. Tak přátelé, už jsme se zasmáli, tak teď jdeme. Horor. Vlkodlak. U nás ve vsi řádil vlkodlak. Ten vám jednou v noci. V půlnoci zakous koně. To je síla, co?
1: Cože?
2: To je hrůza.
1: Hrůza to je příšerná, to si šepte lidi až na balkoně. Z toho měli dostat psotník, jo?
2: To vám je málo, od kojenčenovi.
1: Je to sem.
2: Zakostnutej kůň krve jako z vola, ale...
3: Přátelé, nevšímejte si toho. Volně přejdeme do druhé části pořadu.
2: Dárky sem.
3: Ne. Ne, dárky ne. Máme dotaz.
2: Tak čtěte, člověče. A je, no. je. Instantní hrachová polévka. Přišli, aby někdo neukrat. To jsou chytrý lidi. A už to jenom chtěl vyrvat, a ono mu to nevyšlo.
3: Děkuji. Nebo ne, tu já ti nedám. Tu ti dám, až předělám auto na bioplyn.
2: Tak, ale to je moje. Dva bombonky, děkuji. Ježišmarja, cucavej.
3: Pojďme k dotazům.
2: Je to taková první vlaštovka. Ježišmarja, tak dělejte, no.
3: Co piješ, že máš tak dobrý keci?
2: Někdo něco přines?
3: Ne, nikdo nic nepřines, to je jenom dotaz.
2: Tato, já nepiju. Se scházíme s kamarády jako k takovému šachovému rozjímání a ještě jsme pili, já mám 3 kamarády. Jeden se jmenuje Jim Beam, druhý se jmenuje Johnny Walker, třetí se jmenuje Rus Smirnov. Kamaráda Bechera už jsme opustili. A ještě k ránu někdy přijde ta řecká kamarádka Metaxa. A podíváme, co paní Metaxtázy? To jde rychle.
3: Tak, další dotaz.
2: Víte, kdo dal lísteček, prosím pěkně, no, 150 hodin tady jenom sám. To je hezký.
3: 18 korun to stálo.
2: 18 korun.
3: To není tak špatný, to jste tady hodný, na sebe.
2: Na sebe, no.
3: No, tak, koupím vám Tatranku.
2: Paní? Chlapečka, byste zapantročila domů a hurá na večeři. Jdi si, maminku.
3: Tak já se vám nedivím, vy to máte rozologicky daleko, víte. Takhle za Tatranku byste si užila koukat na Lachta na 2 hodiny. Jak drobí. Pojďme dál.
2: Proč Lachta?
3: Jsou s vámi vaše ženy?
2: Ještě tohle. Vy máte představu o životě, Šaška.
3: Počkej, ne, takhle, jsou s vámi vaše ženy spokojeny?
2: Takhle ještě tohle. No já nevím, jak pan mladý, ale já žiju už 8 let odděleně od své nebožky, božky. Udržujeme pouze písemný styk.
3: Ano, to je velmi bezpečný styk.
2: No, ale to jsou krásné dopisy, to jedno vyjde tiskem, co my si píšeme, to je jako Onegin. Tatáně, to je to samý, to je krásný, tuhle mi napsala. Došli, pošli. Odpověděl jsem neméně lakonicky. Nepošlu, pojdi. No, myslíte, že má smysl pro humor? Taková legrace. Já jsem se s vámi hodinu, že jste to psal.
3: Jaké je vaše IQ, pane Náhlovský?
2: Asi takhle. Ale pořád roste.
3: Kdy jste naposledy střelil branku?
2: To je asi 5 let, přátelé. Čirou náhodou jsem se potuloval malém vápně. A myslím, že Franta Veselý mi nastřelil do hlavy. To jsem odrazil míč do branky i s brejlema. A brankař chytnul drahý brejle a pustil lacinej gol!
3: To je zajímavý dotaz. Je to dotaz, dalo by se říci, na tělo. Takové máme nejraději. To je na tebe. Co tvého otce tak rozhodilo, že splodil toto?
2: Já myslím, že to byla kontušovka. To je možný. U nás se pilo leco.
3: Sdělte nám, prosím, nějakou pikantnost na pana Novotného.
2: On se furt chlubí s tím. Každýho druhý vyprávění, jak skočil bungee jump. Přátelé, máte rozum. Vidí, on má 148 kilo. Copak on může skočit bungee jump? Tu jizvu jsem mu já udělal v hospodě hřebíkem, aby jsme věděli, kudy máme jít domů.
3: Došel papír.
2: No, na které směli. A ty štychy, co tam máte, jsou nalepovací na suchý zip.
3: No tak, kudeme dál. Jakou nemocí momentálně trpíte?
2: Horečku 6 nedělí.
3: To už je, trošku jsi to přehnal, malinko.
2: 6. týden mám 38 skoro. Už táhnu 7. týden, to je 7. nedělí, to už je na Guinnessovku.
3: Kolik máte dětí?
2: Já jsem ještě bez dětek. Mladý to tady ze mě zachraňuje, máš 3 kousky.
3: Mě to baví.
2: Baví, hodně. A každý dítě má svoji maminku. Jo.
3: A to je jenom kvůli výchově, víte, aby na to bylo víc času.
2: Ona každá už druhý nechtěla.
3: Tak dítě by chtěla se mnou, to nechtěl. Jo.
2: 3 má velký, pak má malinkou kačenku. Krásný zubatý dítě, holčička jak malová.
3: Proč zubatý?
2: Prosím?
3: Proč zubatý?
2: Vím já.
3: Nedělej to, prokousneš si bradu zevnitř. Proč zubatý? Kačenka je normální dítě.
2: Jo, proč s ní hoblujete parkety?
3: Taková pomluva proti...
2: Za nožičky.
3: Víte, co je strašný? Proti pomluvě není obrany. Co mám dělat prostě? No to je, ale přitom, kdyby to se to zakládal kvůli takový malichernosti, kvůli takový blbosti, kvůli tomu, že nám 0,5 metru v rohu došla drátinka. Jestli... No, nic.
2: Polka si brouchí jako bobřík řezáky.
3: Tomuto království vládne 1000 blbejch králů. Jo, takhle, no helejte, vždycky, kdo vládne, tak to není v pořádku.
2: A to já vládnu, já mám krušnohorské velkové vodství, si to nevíte. Josef Alois, první hlava, pomaz, vymaš...
3: Vypatlaná.
2: Ne.
3: Vymaštěná.
2: Pomazaná.
3: Pomazaná.
2: Máme i vlastní krušnohorský fernet, přátelé. No, jo. Když jste chtěli stát členy velkové vodství, můžete. Má to výhody, paní. Mám právo první noci. Pani zbedla.
3: Hele, ale teď legrace stranou. Já jsem tomu nevěřil, ale on už to začal praktikovat. Děkovní dopisy. Tam nějaká paní psala, pane Náhlovský, už mi táhne na 50 a děkuji vám. Nevěřila jsem, že v životě něco tak krásného zažiju. Je to něco, na co nikdy nezapomenu. Obohatil jste můj život a budu to doporučovat všem svým známým kamarádkám, protože na to se zapomenout nedá. Už dlouho jsem se takhle krásně a v klidu nevyspala.
2: To je pochvala.
3: Ano.
2: Láky divný.
3: Pane Náhlovský, vystudoval jste nějakou školu?
2: Ano, přátelé, já mám vysokou školu. Já mám vysokou školu. Pan Mladý nemá vysokou školu. Pan Novotný také nemá vysokou školu. Proto jim dělám blbce. A tak je to, přátelé, u nás ze všim. Chytrej dělá blbce. Blbej nemusí.
3: No. Kdy vás uvidíme v pořadu Peříčko? Už se to?
2: No vím to. To Peříčko, já přátelé, co bych tam asi tak dělal. Co já tam tak můžu vyprávět se svýma erotickýma zkušenostma, můžu tak do pořadu Pozor, budou kužátka! Alebo Kouzelná školka, mé děti! Pranto!
3: No a poslední dotaz. Použil jste někdy Viagru?
2: Co?
3: Jestli si použil Viagru?
2: Ne, ale mám jí doma, jsem to dostal k narozeninám.
3: Ještě si ji nepoužil?
2: Ne, no, tak, takhle. Nepoužil.
3: Jednou už ji použil, ale zapomněl ji rozbalit, takže vlastně hned druhý den zpátky na místo. Neplatný pokus.
2: Přátelé, není to pravda. Mám jí modroučkou doma. Pěkně jsem jí dostal k narozeninám, ale jestli jsem to nepoužil, pak se toho obávám a bojím.
3: Bojíš se, aby to nemělo nějaké druhotné účinky?
2: No to taky, ale hlavně se bojím. Já jsem známý smlař, já to znám. Vemu Viagru, holky nepřijdou. A co já doma, pane, že dělám zbytou kuličku na dříví? Hlejte se, já mám kamaráda, nebudu jmenovat, je to Karel Šíp. A ten si vzal Viagru v autě. A zamk si volant.
3: Děkujeme. Přátelé, to je v tuto chvíli od nás všechno. Loučí se s vámi Josef Alois Nálovský.
2: Josef Mladý.
3: Mějte se hezky a zase někdy v Hlinsku. Naschledanou.
2: Ať je Hlinsko